0: představení Robina Hooda jako ušlechtilého zvojníka. Je to možné? Není možná. Úplně je to třeba jinak. A právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Ano, představa Robina Hooda jako opravdu ušlechtilého zvojníka, který bohatým bere a chudým dává, je podle historiků spíše pozdějším mýtem než obrazem původní středověkých příběhů. Rané legendy ho naopak vykreslovaly mnohem temnější a morálně jednoznačně takovou tmavší postavu. Ano, nebyl to takový krásný, ušlechtilý muž, který opravdu bere a dává chudým. Tak to jsou představy nás, jak jsme si to krásně zdokonali v těch filmech. Realita byla asi pravděpodobně jiná, aspoň takový je poslední nějaké sdělení historiku. My už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

dne. Rádio Krokodýl. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. místo mezi evropskými zeměmi. S výsledkem 87 bodů ze 100 je zároveň nad průměrem Evropské unie. Toto celkové skóre zahrnuje služby pro domácí i přeshraniční uživatele. Přitom dílčí skóre služeb pro občany České republiky je 92 bodů. Přeshraniční služby pro občany je skóre 83%. Patří mezi oblasti s výraznějším meziročním posunem. Toliko tedy průzkum, jak to je. Teď už ale další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Sofia. Do Bučovic razíme, tam nás ladíte, posloucháte, my jsme za to rádi, no a tam se začíná stavět. Ano, po desetiletích plánování se obchvat Bučovic posunul o další krok vpřed. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na zhotovitele více než 2 miliardové stavby, která má odvést transitní dopravu mimo centrum města. Tak doufám, že se tomu tak zadaří. Bude to v brzké době. A Bučovice zdravíme a užijte si s námi. Hit za hitem. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Chihuahua.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Jihlavská zoologická zahrada se po dvou letech vrátila k tradičnímu chovu rysů karpatských. Pár rysů z loňského odchovu dostala z Německa a z Francie. Do opraveného výběhu byla zvířata vypuštěna minulý týden a pěkně se jim tam daří. Jedna samice rysa před Vánocemi v roce 2022 překonala oplocení a ze zoo utekla. Nepovedlo se jí najít. Dva zbývající rysy později zahrada předala do jiných chovů. Tak teď pokračují a jsou připraveni na to, aby my jsme tam vyrazili a užili si to. Vy si užijte, pokud vyrazíte Jihlavskou zoo. Jdeme za dalšími hity na Maníku Rokodýla a směr Jihlava rozhodně také poletí.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Děma. No.

0: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Amy Winehouse na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 27. června. Krásné ráno z víkendové snídaně Krokodýla vám přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno. A přímo u přístaviště vzniklo informační centrum Přehrada. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkem La Putika nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 16 hodin. A hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině na Krokodýlu další hity bude Rihanna. Také Ava Max. A z českých hitů Miraj. 7 hodin na Krokodýlu, také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes obloha převažující jasno, v průběhu dne pak přechodně menší kupovitá oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Tudíž varování před horkem. Dávejte si na to pozor.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ptic Brno otevřelo přímo u přístaviště informační centrum Přehrada. Zájemci tam najdou kompletní mix potřebných služeb, které nabízejí infocentra ve městě a kromě toho i další zábavné nebo praktické zboží. Piškvorky, skládačky nebo kvalitní nefukovací hračky české výroby. Hodit se můžou také pláštěnky, reflexní pásky nebo zapalovače. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi nebo o situaci v kultuře. V Paříži, kde teploty v posledních dnech šplhají ke 40 stupňům Celsia, otevřeli ochlazovací místnosti pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorách. Na radnici 17. obvodu zpřístupnili svatební sál s kapacitou několika set lidí, který se během chvíle zaplnil. Venku hasiči nachystali ochlazovací lázeň pro pacienty s úpalem. Novým trenérem basketbalistů Brna bude Jan Pavlík, který v klubu současně zastává i pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá strůjce loňského stříbrného úspěchu Martina Vaňka, který tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce. Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, tak pozor, dávejte na odstavené nákladní auto v ulici Komenského v Ořechově, tak tam je odstavené porouchané vozidlo, tak projíždějte opatrně, počítejte v Reneské třídě v Brně se s tím, že se tam pracuje, silnice je uzavřená, objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou a Olomoucká ulice na mostě přes železniční trať je také uzavírka. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dnes máme 27. června a právě 27. červnový den roku 1914 v Brně začal všesokolský sled. Přijeli sokolové z nejrůznějších zemí. Paříže, Slovinska, Srbska, americký sokol, ruský, maďarský a již následující den byl tenhle sled ukončen zprávou o atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda de Este. Tak pokud byste chtěli vědět, co dalšího zajímavého se odehrálo právě 27. června, kdo má svátek, kdo narozeniny, za chvíli v kalendáriu Rádia Krokodýl si to řekneme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: hit za hitem. Rádio Krokodýl. Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 9 minut po 7 hodině, sobota 27. června, den, kdy svůj svátek slaví všichni Ladislavové, tak jim přejeme všechno nejlepším. Je to jméno slovanského původu a význam je slavný vládce. Ženskou variantou je pak Ladislava, takže i těm gratulace jejich svátku. Připomínáme si také dnes významný den, den památky obětí komunistického režimu. Je to významný den na památku perzekuovaných a usmrcených obětí československého komunistického režimu na den, tedy na 27. června, kdy byli v roce 1950 po politickém procesu v Praze na Pankráci popraveni oběšením Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Takže připomínáme památky obětí komunistů, tak to je i dnes významný den, nezapomeňte na to. A pogratulujeme i k narozeninám. Ty dnes slaví například zpěvačka Daša 45. narozeniny. Slaví také režisér Jan Hřebejk, ten má 59. narozeniny. A Karin Krajčo-Babinská, režisérka a scénáristka, slaví 52. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Krokodýl je partnerem brněnské zoo. Jsme na to patřičně hrdí a tak jsme zvědaví, co je tam nového. Jan Bedřich, mluvčí zoo, nám to právě teď prozradí.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoologické zahrady. Prázdniny se nezadržitelně blíží a pro nás to znamená jednu velkou změnu. Od 1. července pro vás, naše návštěvníky, prodlužujeme otevírací dobu o celou hodinu. Nově tak můžete zoobrovna navštívit každý den od 9. až do 19. hodiny večerní. Pokladnice pak uzavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně pro vás bude jezdit také náš zoováček a v provozu zůstává i sezónní vstup. A proč se k nám během prázdnin vydat? Protože v zoo je opravdu na co se dívat. Letos máme obrovskou radost z celé řady mláďat. Daří se například našim manům, malé přírůstky máme také u korzaků, vapity sibirských, sobů polárních, kapibar nebo u jelena milu. A radost nám udělalo i mládě klokana bažiného. Těšit se ale můžete samozřejmě i na naše dospělé obyvatele. Velkým lákadlem jsou například naše lední medvědice, kterých můžete v areálu pozorovat hned 5. A to dokonce na 2 různých místech zoologické zahrady. Tak si naplánujte letní výlet do Zoo Brno. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí zoo Jan Bedřich a děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Slámana.
5: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Je dobré mít se na koho spolehnout.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: ráno, milá. David Stipka a Eva Farná 2:08 na Krokodýlu. Poslechněte si příběh Aničky, které jsme pomohli, a pokud to někom víte, tak nám napište pomoc@krokodil.cz. To je ta správná adresa, na které se pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna a ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let, a když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet, nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

0: dneska je mimo. Single X v blbým věku a my, řekl bych, v blbých teplotách.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Ano, teploty tento víkend neuvěřitelné. Ani na to nechci myslet, abych se neorosil. O víkendu až 40 stupňů v Brně a na Jižní Moravě. No, ale Krokodýl a také Klimastyle pro vás měli řešení. Soutěžili jsme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejteplejších dnech. Měli jste vychytat 3 výherní hity za sebou. No a máme šťastného výherce. Lucka z Nosislavy se raduje.
2: Tady Lucka.
3: Lucko! A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci!
2: Jupi! Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
3: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold.
2: Gwen
3: Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
0: Takhle jednoduché to je. Poslouchat Krokodýla a vyhrát klimatizaci. No a hned je v těch vedrech příjemněji doma. Tak poslouchejte dál. Chlaďme se, přežijeme to, zvládněme to.
1: Radio Krokodýl.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
5: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Queenie a Radio Gaga na rádiu Krokodýl před 8 hodinou v sobotu 27. června a v 8 se opět dozvíme, co je nového.
1: Ano, tak jak už všichni víme, tak dneska bude na brněnské přehradě ohňostroj Česka a ještě k tomu bude jubilejní, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině na Krokodýlu Kelly Clarkson. Také David Guetta, Alphaville a Ava Max. A z českých hitů kapela opět a Radeček a Moravská filharmonie. Podíváme se i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 26 stupňů ukazuje teploměr aktuálně v centru Brna. Během odpoledne na jihu Moravy teploty 36 až 39 stupňů. K tomu převažující jasno, jen přechodně se může tvořit menší kupovitá oblačnost.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské přehradě dnes začne 29. ročník mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis a 5. přehlídka dronových světelných představení Ignis Drone Show. Dnešní soutěžní ohňostroj Česka s názvem Vzhůru ke hvězdám bude jubilejním 150. ohňostrojem v historii přehlídky. Sněmovna včera hlasy koaličních stran schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Od listopadu by měla nahradit zákon o státní službě. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vládnoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. Současné horké počasí pociťují i turisté zdolávající nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Vlivem vysokých teplot na přístupových stezkách rychle odtává led a sníh. Odpolední teploty ve městě Chamonix na úpatí masivu v nadmořské výšce 900 metrů překračují tropickou třicítku. Návštěvníci se však pořádně schladí na vrcholu hory, kde ve 4808 metrech nad mořem stále panují teploty jen lehce nad nulou a v noci i slabě mrzne. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dávejte na Žďársku mezi Radostínem nad Oslavou a Netínem. U odbočky na Pavlov havaroval motorkář. Průjezdné je to tam s opatrností Kyvadlově. A opatrně i na D1 na Důstem 39. kilometru směrem na Brno. Tam stojí porouchaný odstavený kamion. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 8. hodině Krokodýl cestovatel přinese tip na výlet a pokud poznáte místo, které vám představím, tak pro vás máme připraveny dvě vstupenky na příští víkend na festival Vesuv, tak si počkejte na nápovědy. Zatím prozradím jen to, že to bude zřícenina romantická hradu, která se nachází v chráněné krajinné oblasti Pálava.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

žerou profí nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se tentokrát vydáme do školky v Řečkovicích a budeme zjišťovat, jestli pak ví, proč je v ovoci a zelenině hodně vitamínů. Tak jaké budou jejich odpovědi?
2: Protože jsou zdraví.
3: A kyselí.
4: Protože aby jsme byli zdraví.
5: Protože aby jsme byli úplně celý zdraví a aby jsme měli hodně síly a mohli bychom sekat sekerou.
6: Protože aby jsme byli zdraví a měli jsme hodně síly a vydrželi jsme co nejdýl.
7: Protože vitamíny jsou zdraví a musí tam být.
1: Jsou to zdravé věci, ty vitamíny, a proto jich je hodně v ovoci a zelenině. No a hlavně, abychom měli sílu, byli zdraví a mohli sekat sekerou, tak mají v tom jasno, Zlatíčka Rádia Krokodýl, proč je v ovoci a zelenině hodně vitamínů. Máme 9 minut po 8 hodině, další hity na Krokodýlu už za chvíli.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
9: Rádio Krokodýl.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
10: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
11: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
12: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
13: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty.

0: Servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Je tu krokodýl cestovatel s tipem na výlet a vy můžete naše lince 603 103 103 tipovat, kam se můžete vydat. A pokud místo poznáte, tak od nás máte dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov od 4. a 5. července, tedy příští víkend. A můžete si užít k vystoupení kapel Škvor, Lucie, bude také Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další.
1: Krásná nabídka.
0: 603 103 103, linku jsem právě teď uvolnil a představíme vám jednu takovou romantickou věc. Hrad, jehož zřícenina se týčí na výrazném kopci v rámci chráněné krajinné oblasti Pálava a tvoří výraznou dominantu krajiny.
1: Výhled z tohoto hradu na okolní krajinu je tím pádem krásný, ale jak říkal Martin, že to je výrazná dominanta, tak je potřeba počítat s tím, že návštěva této památky je vykoupena poněkud náročnějším výstupem a já, světe div se, jsem tam byla ještě za mlada, to jsem ještě chodila do kopce.
0: Zřícenina gotického královského hradu se nachází západně od obce Pavlov na Příkré ze tří stran nepřístupné skále, asi kilometr od nejvyššího vrchu Pálavy.
1: A původní hrad byl postaven už v roce 1222, ale brzy na to byl koncem 13. století zničen.
0: A velká nápověda, před hradem stojí tři skalní útesy, jsou to podle pověsti skamenělé dívky a odtud pochází i název hradu. Tak kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin? Haló, haló, slyšíme se? Tak někdo, kdo si chtěl jen zatůtat. Dobrá, zkuste své štěstí, 603 103 103, linka je vám k dispozici, když nám řeknete název téhle zříceniny.
1: A je to úplně jednoduchý.
0: Tak pro vás máme dvě vstupenky na Vesuv. Haló, Rádio Krokodýl, kdo pak si zavolal?
2: Ahoj, Katka.
0: Ahoj, Katko, odkud voláš?
2: Volám z Brna.
0: Přímo z Brna, ale jak kdybych slyšel auto, někam cestuješ?
2: Ano, přemýšlím se do práce.
0: Tak do práce.
1: Gratulujeme, tady je fajn. Když si tam máš klimošku, tak je
0: tak
1: to pohodě.
0: Možná dneska v práci bude úplně nejlíp. Tak který ten hrad, kterou tu zříceninu máme na mysli?
2: Je to díky hrad Děvičky.
1: Tak, výborně, byla jsi tam.
0: Naprosto správná odpověď. Vyšlápla jsi do kopce?
2: Ano, už několikrát to máme, to samozřejmě.
0: Tak teď se vám to vyplatilo, protože právě teď získáváš dvě vstupenky na festival Vesuv. Gratulujeme.
2: Moc děkuju.
0: Vydrž prosím na lince, se tě můžu zapsat.
2: Ano.
0: A hezký, i když pracovní den. Ahoj.
2: Taky i vám, ahoj.
3: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: však jíst na krokodýlu o 8:30 ve víkendové snídani. Další hity už za chvíli chystáme Mirá jejich drahokamy, bude také Coolio a Gangster Paradise, ale ještě předtím si poslechněte příběh maminky od Kláry, které jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádiu Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Festival RegioJet Ignis Brunensis dnes pokračuje na brněnské přehradě. Čeká nás dronová show, poprvé 500 dronů, začátek ve 22 hodin s hudbou na rádiu Krokodýl a poté hned s ohňostrojem Česka ve 22:30.
2: A jak se tam dopravit, tak to vám poradí mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem o tom, jak cestovat na ohňostroj.
2: Takže nezapomeňte dnes na brněnské přehradě ve 22 hodin dronová show a potom ve 22:30 ohňostroj České republiky.
1: Samozřejmě s hudbou na rádiu
2: Krokodýl.
1: To jsem
2: zapomněla, ale to je přece úplně jasný. To
0: Rádio Krokodýl. Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Adam Ďurica a Mandolína. Včera jste si mohli Adama Ďuricu vychutnat na Minská Street Open, kde vystoupil naživo, tak teď jsme si ho připomněli
1: ho taky
0: na
1: slyšel?
0: Krokodýlu. Ano, zaslechl
1: Martin
0: jsem.
1: Martin má totiž to lepší, on má tam jako bydlí kousek, takže on měl koncert z okna.
0: Ano, zadarmo. Aniž bych chtěl, poslouchal jsem Adama Ďuricu z okna. Máme za 2 minuty 9. hodinu a Peťa připravila zprávy, co v nich?
1: Ano, a opět naše takové oblíbené téma. Řidiči i cestující MHD musí počítat s komplikacemi, tak kde a na jak dlouho uslyšíte?
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkem La Putika nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 16 hodin. A hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině z další hity z Krokodýla, ty největší z 90. let budou Spice Girls. Také Vanilla Ice. A přidají se i Fun Factory. 9. tu bude za 30 minut.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploměrná v centru Brna aktuálně ukazuje 30, během odpoledne na jihu Moravy 36 až 39 stupňů a k tomu převažující jasno, přechodně se může tvořit menší kupovitá oblačnost.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiči i cestující MHD musí počítat s komplikacemi. Olomoucká ulice je od včerejšího večera v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Trolejbusy jedou odklonem a některé zastávky neobslouží. Silničáři v místě opravují mosty přes železnici. Práce by měly trvat až do konce srpna. Důchodce čekají od roku 2027 změny ve valorizaci i samotném systému výplaty penzí. Jisté je, že seniori v lednu 2027 naposledy dostanou tzv. Valorizační doplatek a zároveň se přestane zvyšovat už přiznané výchovné. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň chystá další úpravy, například nové příplatky pro starší seniory nebo změnu valorizačního vzorce. Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrostl na více než 50. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. O víkendu má být až 40 stupňů. Argentinec Lionel Messi sice s 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápasu na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. Trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli ve 4 hodiny ráno v Dallasu v základní sestavě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na D1, 191 a 0,5 km ve směru na Brno, stojí tam porouchaná dodávka. Uzavírka v Brně v Renesské třídě, tam probíhají stavební práce a objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou a v Brně v Olomoucké ulici na mostě přes železniční trať je také silnice uzavřena. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte, my máme dopravní linku a pošleme to dál.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
7: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
5: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: minuty po 9. hodině posloucháte Krokodýla, který vám teď celou hodinku nabídne ty největší hity z 90. let. A chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu, tak si na ně počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Já!

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: Další slovíčka z brněnského Hantecu si pro nás připravil náš specialista Honza Žanek Hlaváček. Žanku, jaká slovíčka to budou tentokrát?
3: Zdar jak svíňa skrok, snísajit no gomity, co to je novodurkšift?
2: Novodurkšift, Peťa?
4: Ano, já výjimečně. Zcela výjimečně, ano. To je takové, jako, že to asi všechny ženský tak nějak jako...
2: Uvidíme, jak si s tím poradí ženský v ulicích Brna.
5: Nová zakázka.
6: Nový obchod.
7: Jsou to ponožky?
4: Takže nula bodů.
2: Jediná
4: za ženy.
2: Žena typla ponožky a ponožky to opravdu nejsou. Žanek nám to potvrdí a vysvětlí, co to teda je ten novodurový kšeft.
3: Novodur kšeft je nový obchod, mě to je betelédin.
2: Takže takhle jsi to myslela, jakože...
4: No takže když nějaký nový obchod, tak většinou tam nakoušem.
2: Okamžitě vyrazíš a nakupuješ.
4: Akorát teda ty ponožky to nebyly. Ale vidíš, jeden borec to věděl.
2: Ano, novodurový kšeft, nový obchod, zase jsme o něco moudřejší a těšíme se na další slovíčka.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Klimatizaci zadarmo.
1: Jo, klimatizace, ta se hodí zvlášť v dnešních dnech. Tento víkend 40 na jižní Moravě a to už je teplota, která skutečně může zabíjet. A teď to myslím bez nadsázky, ale pozor, s krokodýlem jste mohli vyhrávat, protože Klimastyle a krokodýl pro vás měli řešení. Soutěžili jsme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejteplejších dnech.
2: A lovili jste 3 výherní hity za sebou a komu se to opravdu povedlo?
1: Lucka se radovala.
3: Tady Lucka.
4: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
3: Jupi. Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
4: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
3: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. To je perfektní.
1: Velká gratulace letí do Nosislavy pro Lucku. Získala klimatizaci, která ji ochladí a tak snad zvládne tyhle horké dny. Poslouchejte krokodýla a vyhrávejte s námi.
5: Radio Krokodýl.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
9: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Je dobré mít se o koho opřít.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ingrid na rádiu Krokodýl, 3 minuty před 9:30, mezi těmi největšími hity z 90. let. Další nejdevadesátky už za chvíli, MC Hammer, budou také Rednecks, ale ještě předtím si poslechněte, jak další škola řeší omezení mobilních telefonů.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Punčuchář a jsem ředitelem základní školy Brno Svážná 9. Naše škola už 4 roky je školou, která nepoužívá mobily. Máme je prakticky zakázané používat v celé budově. Přineslo to především takový ten klid pro výuku, skončila taková ta roztržitost žáků na přestávkách, zvýšila se komunikace mezi dětmi. Samozřejmě, když jsme něco dětem vzali, museli jsme taky dětem něco dát, takže jsme vybudovali odpočinkové koutky, více heren, mají stolní tenisové stoly, máme tady lezeckou stěnu, mají kulečníky, stolní fotbálky, klidové zóny na možnost čtení, hraní šachů a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na lince 603 103 103. Uvolnil se mi, tak všichni máte stejné podmínky. K tomu, abyste se dovolali jako první a komu se to povede, tak může tipovat, kolik můj hraje.
2: Je to čím dál lepší, už je to 107 600 korun.
1: 107 600 korun. Jo, pěkně to vypadá. Zbíhají se vám sliny, tak zkuste své štěstí. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
3: A dobrý den, tady Eva z Moravských Bránic.
1: Dobrý den, Evo, zdravíme do Moravských Bránic. Jaký máte víkend? Jak se chladíte? Jak chcete přežít
3: ty
1: vedr? Zatím nikde. Ale někde asi budete ve stínu, že? Nejlepší ano. Nic nedělat tento víkend. Vydělávat na rádiu Krokodýl. 107 600 korun. Máte šanci. Dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Mohla by to být nožní pumpa.
1: Nožní pumpa?
2: Taková tak, jak se šlapalo na tom madrašku, když se nafukovala.
1: No, takhle nějak si to představuju. Myslíte, ano, tu pumpu, kterou se nafukovaly třeba madračky, nebo nějaké bazénky,
3: no,
1: nebo něco takového?
3: Jo.
1: Dobře, tak jo, tady je odpověď našeho arbitra. 107 600 korun.
2: Tak není to ono.
1: Bohužel.
2: Je to těžký ten zvuk.
1: Evi, je nám to moc líto, ale nedá se nic dělat. Částka se zvyšuje, to je dobrá zpráva. Zkuste si zavolat i příště, pokud vás něco napadne. A hlavně přežijte ten tropický víkend. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99.

0: All Saints na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině, ale 10. tu bude za okamžik, tak Peťa prozradí opět, co je nového.
1: Hezké dopoledne a na Jižní Moravě včera opět padaly teplotní rekordy, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu Verona. Neil Diamond a Two Friends. A z českých hitů Kabáti. Za minutu a půl bude 10 hodin.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už nám teploměr ukazuje 32,5 stupně, v Oslavanech je to 26,5, tak tam jim trošku závidíme, nicméně dnešní odpolední teploty se budou pohybovat mezi 36 až 39 stupni. K tomu převažující jasno.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Jižní Moravě včera opět padaly teplotní rekordy. Shodnou nejvyšší teplotu naměřily meteorologické stanice v Brně Žabovřeskách a v Lednici, a to 36,9 stupně. V obou případech to znamenalo překonání pouze rok starého rekordu, který byl o více než stupeň nižší. Všechny překonané rekordy pocházely z loňska, pouze v Ivanovicích na Hané byl starý 7 let. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kvůli vysokým teplotám přijímají opatření také evropské metropole. Například Paříž včera zavedla dočasný zákaz prodeje a pití alkoholu. Ve spojitosti s horkem tam už v uplynulých dnech zemřelo nejméně 40 lidí. Španělsko hlásí dokonce přes 200 obětí. Podle expertů by současná vedra bez klimatické změny nenastala. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Zástupce českého hokeje nechybí díky tomu v prvním kole výběru talentů po 5. v řadě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor si dávejte na Blanensku v obci Černovice. Tam je rozlitý olej na vozovce, probíhají odklízecí práce, na místě zasahují hasiči. No a nehoda, která se stala před Moravským Krumlovem směrem z Ivančic, tam bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí na jedno opravdu krásné a elegantní místo. Pokud ho poznáte, máme pro vás dvě vstupenky na festival Vesuv. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme k brněnským strážníkům. Jaký měli ten horký týden, to nám prozradí jejich mluvčí Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned v pondělí se 21 strážníků podílelo s dalšími záchrannými složkami na zásahu u letecké Pumy nalezené v areálu Malé Ameriky. Hlídky městské policie odkláněly dopravu a informovali chodce i pracovníky v blízkých provozovnách. Ukázali jsme taky záchranu malého bílého psa, který doma vyskočil na stolek pod oknem, roztrhal odtud stažené volně visící žaluzie, dírou v nich prolezl na balkon a tam se ještě protáhl s kulinou mezi zábradlím a podlahou. Ocitl se tak na úzké římce, pod kterou strážníci a svědci drželi deku jako záchrannou plachtu a hasiči ho po žebříku snesli dolů. A pokračuje i trvalá přítomnost hlídek městské policie u hlavního nádraží. Strážníci tam ve středu spoutali muže, který pil alkohol, žebral a pokusil se napadnout cestujícího. Útoku předešli, šedesátník o svou láhev s vínem přišel a skončil na záchytné stanici. Zodpovídat se bude ze 4 přestupků. Přeji vydařený víkend a pokud se chystáte na ohňostroje nebo jinou akci pod širým nebem, nezapomeňte prosím na zásobu nealkoholického a nejlépe neslazeného pití a chraňte se před sluncem. Mějte se pěkně.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem. Máme 10 minut po 10. Další hity na Krokodýlu už za chvíli.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín.

0: www.carent.cz Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
1: Radio Krokodýl.
0: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel s dalším tipem na výlet a pokud to místo, které vám s Peťou představíme, poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na festival Vesuv na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července. Už příští víkend si můžete poslechnout kapely Škvor, Lucie, bude tam také Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihávka a dalších spousta umělců. Máte se na co těšit a hlavně máte určitě velkou šanci získat tyhle vstupenky, pokud poznáte místo, které je krásné, elegantní a je to monumentální památník, který se tyčí na vyvýšenině nedaleko Valtic. Nabízí své terasy a také skvělou vyhlídku na celý lednicko-valtický areál.
2: A toto místo nechal vybudovat vládnoucí kníže Jan I. z Lichtenštejna, polní maršál a velitel rakouské kavalerie v bitvě u Slavkova, na paměť zesnulých bratří Filipa a Ludvíka a zesnulého otce Františka Josefa I.
1: Už v 19. století bylo tohle místo cílem oblíbených turistických tras.
2: A návštěvníkům se z vyhlídkové terasy skýtá pohled na území tří sousedících zemí, nebo výhled spíš. Z moravských lokalit uvidíte Mikulov se zámkem a svatým kopečkem, Pálavské vrchy i minaret v zámeckém parku v Lednici a dokonce i na Slovensko uvidíte, a to na hřeben Malých Karpat. A v Dolním Rakousku pak je k vidění zřícenina hradu Falkenstein.
1: Tak, teď jsem odblokoval linku 603 103 103, tak si zavolejte k nám do Krokodýla a dvě vstupenky na festival Vesuv můžou být vaše. Kdo pak se dovolá nejrychleji? Haló, Martin?
3: Ahoj, tady Leona.
1: Ahoj, Leono, odkud voláš?
3: Volám z Řečkovic, z Brna.
1: Zdravíme do Řečkovic. Máš nějaký svůj recept na to, jak přežít víkendová vedra?
3: No, hodně pít a ve stínu.
1: Ve stínu, někde v klidu. A poslouchat Krokodýla, protože to
2: ano,
1: se vyplatí. Právě teď si vyhrála dvě vstupenky na festival Vesuv. Gratulujeme.
3: Moc děkuju.
1: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme hezký víkend a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Krokodýl cestovatel.
1: Ano, horko si vybírá svou daň, je to tak, protože i když jsme měli soutěžní kolo, tak jsme neslyšeli správnou odpověď, ale já věřím, že jste určitě věděla tu správnou odpověď. Tedy o jakém místě jsme mluvili?
3: Kolonáda na Rajsně.
1: Ano, kolonáda na Rajsně, to je ta vyhlídka, ze které vidíte do širokého dalekého okolí na celý lednicko-valtický areál. Tak skutečně, tak jak jsem říkal, vyhráváte dvě vstupenky.
2: Už je to v pořádku.
1: Je to v pořádku, vydržte na lince. No a doufám, že tenhle ten z horka plynoucí omyl snad zvládneme. Tak jo, mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
3: Také, krásný víkend, naslyšenou.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 2 minuty po půl jedenácté, posloucháte Krokodýla. Za chvilku další hity, chystáme Kylie Minogue a bude také Ava Max. No ale ještě předtím si poslechněte, jak Krokodýl pomohl jedné mamince samoživitelce. Pokud víte o někomu, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a také se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po 2 srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: I letos si v Brně užíváte ohňostroje a také dronovou show. Festival RegioJet Ignis Brunensis pokračuje právě dnes na brněnské přehradě. Připravena dronová show, poprvé 500 dronů. Začátek bude ve 22 hodin. Samozřejmě s hudbou na rádiu Krokodýl. A poté se pokračuje ohňostrojem Česka ve 22.30.
2: A pokud pojedete autem, tak pro vás máme doporučení od městské policie. Více už Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty. Na příchodových a odchodových trasách v celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí městských strážníků Jakub Ghanem o tom, jak se dostat na ohňostroje svým vozidlem. Přesto raději doporučujeme využít MHD, budou posíleny linky, takže nezapomeňte.
2: A ještě tam možná bude klimoška, že jo?
1: No.
2: Takže to nebude taková hrůza.
1: Dnes na přehradě dronová show ve 22 hodin a k tomu ve 22.30 ohňostroj, všechno s hudbou na Rádiu Krokodýl, tak nás poslouchejte.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
0: fajn. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: KT Perry na Krokodýlu před 11. hodinou, sobotní dopoledne za ten 27. června a v 11. se dozvíme, co je nového.
1: Ano, a jak pořád o tom mluvíme, je neskutečný horko o tomto víkendu, tak i o tom budeme mluvit ve zprávách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině na Krokodýlu Dua Lipa. A pak také hity, které si budete vybírat vy. Hrajeme na přání od 11. až do 12. hodiny a vybírat si můžete na lince 603 103 103, tak popřemýšlejte, jak si zpříjemníte dnešní sobotní dopoledne. 11. tu bude za minutu.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na teploměru v centru Brna máme aktuálně 34,5 stupně a bude hůř. Odpolední teploty na jihu Moravy 36 až 39 stupňů a obloha s převažující jasnou oblohou. Sem tam se může tvořit menší kupovitá oblačnost.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zoo Brno ve Vedrech ochlazuje některá zvířata sprchami i takzvanými ledovými dorty. Dostávají lední medvědi, ale třeba i primáti. Péče obecně se v době veder nejvíc mění u druhů ze severních oblastí. Vysoké venkovní teploty představují riziko i pro lidi bez domova. Aby nemuseli trávit dny v rozpálených ulicích, mohou využít sociálních služeb a horké dny přečkat například v klimatizovaných prostorách nízkoprahového denního centra brněnské pobočky Armády Spásy. Diecézní charita Brno nabízí lidem bez domova například možnost osprchovat se. Nejzásadnějším doporučením, které zdravotníci dávají pro současné extrémní teploty, je dodržování pravidelného pitného režimu. Nejohroženějšími skupinami jsou senioři a děti. U první skupiny se mohou v důsledku horka zhoršit přidružené zdravotní obtíže. Děti jsou v ohrožení kvůli nevyvinuté termoregulaci a protože nemusí pociťovat žízeň. Novým trenérem basketbalistů Brna bude Jan Pavlík, který v klubu současně zastává i pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá strůjce loňského stříbrného úspěchu Martina Vaňka, který tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce. Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl a nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. D1 194,5 km ve směru na Vyškov. Pozor, stojí tam osobní auto v levém jízdním pruhu. Do kolony vjedete před exitem 190. V Brně v okružní ulici tam se srazila dvě osobní auta a na Hodonínsku na příjezdu do Vacenovic směrem z Vracova tam bouralo osobní auto s motorkou. Jsou tam záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat. Pošleme to dál.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. startují hity na vaše přání a do naší krokodýlí aplikace už nám přišel jeden pozdrav. Terka by chtěla zahrát pro mamku, taťku a ségru do Divišova. Tak je zdravíme a vy ostatní si můžete vybírat na téhle telefonní lince.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: napsání.
1: Hity na přání odstartovali a první z vás si vybere na lince 603 103 103. Kdo pak to je? Haló, Martin?
2: Zdraví Pavel Janša z Velkého Luteričí.
1: Zdravíme, Pavle, komu chcete nechat zahrát?
2: Já bych chtěl zahrát prosím vás Standovi, Míši, Babáčovi, všem Helenkám a Marcelce a všem, co mě mají rádi a mým vnoučkům, který jeden z nich má včera mě narozený. Díky moc za všechno, mějte se hezky, zdravím celé Brno a Velké Luteričí.
1: Také vás zdravíme, Pavle, a Adam Ďurica už začíná hrát, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: David Guetta, tedy svým se na krokodýlu v hitech na přání. Pokud si i vy chcete vybrat ten svůj oblíbený hit, tak si zavolejte 603 103 103. Už za chvíli pokračujeme.
1: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Martin Slámán. K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets over check. 4. července Ivančice.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pokračují hity na vaše přání, linka 603 103 103 je obsazena a kdo je na ní? Haló, Martin?
7: Ahoj, tady Katka z Chomutova.
0: Zdravíme do Chomutova, Katko, komu zahrajeme?
7: Zahraju svýmu synovi Ládíkovi do Brna, do Věznice a pustíme si až úterý včera státky.
0: Tak ho zdravíme a vybrali jsme Superstar 2009, příběh nekončí. Mějte se krásně, naslyšenou.
7: Taky, naslyšenou.

0: 603 103 103, to je linka, na které si můžete mezi 11. a 12. o víkendu vybírat své oblíbené hity. Kdo si vybere tentokrát? Haló, Martin?
1: Haló, tady Věra z Velkého Meziříčí, srdečně zdravím krokodýla.
0: A my zdravíme vás, komu chcete nechat zahrát?
1: Já bych prosila, jestli byste zahráli mé dceři Lence, která dneska slaví 50. narozeniny, a vnukovi Honzovi, který slaví 20. narozeniny. Tak. A máme naraženou pečku s pivem, takže to bude opravdu dlouhá noc.
0: Tak jak jste vybrala, Helena Vondráčková, dlouhá noc, s velkou gratulací i od nás z Krokodýla k narozeninám.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně, nashledanou.
0: Vy také, naschle.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: krokodýlu v hitech na přání. Helena Ondráčková, Dlouhá noc s dvojnásobnou gratulací k narozeninám. Tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší a pokud chcete popřát i vy, nebo si nechat zahrát, hity na přání za chvíli pokračují.
1: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýl hraje na vaše přání a kdopak je tentokrát na lince 603 103 103. Haló, Martin?
9: Tady Leona.
0: Leono, kam tě zdravíme, odkud voláš?
9: Bystrce.
0: Tak do Bystrce a komu chceš nechat zahrát?
9: Mamce a pro tebe do studia.
0: Moc díky. A vzkážeš něco mamce? Ani ne. Jak
9: se
0: tak
9: má vidím. Dobře.
0: Ať se má dobře, ty se měj taky dobře a ještě prozrať, jakou písničku si vybrala.
9: Ohniska prezident Coco Jumbo.
0: Je tady, měj se krásně, ahoj.
9: Ahoj.

0: 33 103 103, to je linka k nám do studia, na které si vybíráte oblíbené hity. A kdo si vybere tentokrát? Haló, Martin?
1: Ahoj, Martine, tady je Bajker Zdenek ze Šepkovic.
0: Ahoj.
1: Písničku pošleme do Třebiče Edice Sedláčkovi a Oli Atáskovi a jejím třebickým motorkářům. Šťastnou cestu, vyblázni. Do Rudíkova, Jice a Standovi, Pavlíkovi, Janštovi do Mezříče, mojí Arance do Karlovic, tobě Martine do rádia.
0: Díky.
1: K roboťáčkům a tajgrovcům z Klova Utěchova, no a jestli grillujete, tak se v tom pekle neupečte. Zavlezený víkend přes Zdenek.
0: Tebe taky zdravíme.
1: Dáme brýk, dívka s perlama ve vlasek.
0: Je tady, měj se krásně, zase někde naslyšenou, ahoj.
1: Díky, Martine, čau.

0: 12. hodina se blíží, ale ještě nějaký ten hit na vaše přání stihneme. Kdo si vybere tentokrát? Haló, Martin?
1: Ahoj, tady Igor.
0: Ahoj, Igor, komu chceš nechat zahrát?
1: Chci nechat zahrát svému kamarádovi z Marev, Luboši Vašičkovi, se kterým jsme se včera rozloučili cesty, které měli zpátky.
0: Dobře, takže vzpomínka a zároveň písnička. Metallica, tak jak jsi vybral, měj se krásně a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: na přání.
1: 12. to bude za okamžik, tak ještě stihneme Vítek na přání vyřídit dva vzkazy, které nám přišly do naší krokodýlí aplikace. Napsala Ivana Skrlic, která by chtěla pozdravit Mišáčka do Líšně a také jeho rodiče. No a Michal Bajkeros z Líšně by chtěl také pozdravit rodiče a všechny posluchače. Tak zdravíme a přejeme krásné sobotní stále ještě dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Savage Garden na Krokodýlu. Vítejte na přání těsně před 12. hodinou a ve 12. opět dozvíme, co je nového. Peťa má připraveny aktuální zprávy.
1: Přeji hezký den na Brněnské přehradě. Dnes bude první soutěžní ohňostroj, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. další hity z Krokodýla budou Spice Girls. Také Taylor Swift. A Eva Farná. Je 12 hodin, na Krokodýlu pro vás máme předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy a také dobrou chuť k obědu.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná, jen na místě se může tvořit menší kupovitá oblačnost a odpolední teploty 36 až 39 stupňů. V noci 24 až 21 stupňů, v údolích lokálně může být kolem 19, tak hurá do údolí a zítřejší den podobný tomu dnešnímu. Většinou jasno, po případě se může malá oblačnost objevit, nicméně teploty ještě horší než ty dnešní. Meteorologové předpokládají 37 až 40 stupňů, zejména na jihu jižní Moravy mohou teploty výjimečně vystoupat i výše.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Brněnské přehradě dnes začne 29. ročník mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis a pátá přehlídka dronových světelných představení Ignis Drone Show. Dnešní soutěžní ohňostroj Česka s názvem Vzhůru ke hvězdám bude jubilejním 150. ohňostrojem v historii přehlídky. Sněmovna včera hlasy koaličních stran schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Od listopadu by měla nahradit zákon o státní službě. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vládnoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. Současné horké počasí pociťují i turisté zdolávající nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Vlivem vysokých teplot na přístupových stezkách rychle odtává led a sníh. Odpolední teploty ve městě Chamonix na úpatí masivu v nadmořské výšce 900 metrů překračují tropickou třicítku. Návštěvníci se však pořádně schladí na vrcholu hory, kde ve 4808 metrech nad mořem stále panují teploty jen lehce nad nulou a v noci i slabě mrzne. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a komplikovaná situace na D1 194. a půltý kilometr směrem na Vyškov, tak tam bouralo osobní auto s nákladním, kolona prý má zhruba 4 kilometry. Na 233. a půltém kilometru D1 ve směru na Ostravu, tak tam stojí porouchané osobní auto a osobní auto, také pozor, odstavené po nehodě dvě osobní auta v Brně v Okružní ulici, projíždějte kolem opatrně, stala se tam nehoda. A nehoda také na příjezdu do Vacenovic směrem z Vracova, tam bouralo osobní auto s motorkou, záchranáři by měli být na místě. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 12. hodině krokodýl cestovatel vyrazí na jednu zříceninu nedaleko Brna. A pokud je poznáte, dvě vstupenky na festival Vezuv jsou vaše. Počkejte si na nápovědy.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: Máme za 9 minut půl jedné, posloucháte Krokodýla, na krokodýlu Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád a za chvíli Krokodýl Cestovatel přinese další tip na výlet.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl Cestovatel.
0: Přemýšlíte nad výletem a zároveň byste chtěli vyrazit na festival, tak Krokodýl Cestovatel se vydá na jednu zříceninu a pokud ji poznáte, tak pro vás máme opět dvě vstupenky na festival Vesuv. Koná se na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července příští víkend a vystoupí tam kapely Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. Takže si pojďme představit tu zříceninu. Je nedaleko Brna, na ostrohu nad řekou Svratkou a do dnešních dní se zachovala, i když pochází ze 14. století, tedy ten hrad, jehož zříceninu chceme znát. První písemná zmínka o hradu je z roku 1349, kdy je výslovně zmíněn mezi postoupeným majetkem. V pozdějších dobách obsadili hrad Lapkové, kteří ohrožovali široké okolí Dalečína, pozor, nápověda, no a hrad byl nakonec roku 1519 pobořen. Po řece Svratce se klidně můžete vydat také na Žďársko, kde si taky můžete užít další zajímavé věci a samozřejmě i nějaké další zříceniny, pokud je tam najdete. Tak jak se jmenuje tahle ta zřícenina? Linka 603 103 103 právě uvolněna. Zavolejte si, řekněte nám její název a dvě vstupenky na festival Vesuv jsou vaše. Tak kdo pak se dovolal? Haló, tady Martin. Tak někdo, kdo to chtěl jenom zkusit prozvonit. Nevadí, šanci má další z vás. 603 103 103. Haló, tady Martin.
3: Ahoj, tady Ondra.
0: Nazdar Ondro, odkud voláš?
3: Z Brna.
0: A jak se tedy jmenuje ta zřícenina, o které jsem mluvil?
3: Zřícenina Horákovského hradu.
0: Bohužel, ne, není to správná odpověď. Měj se hezky, dáme šanci dalšímu, ahoj. Volejte 603 103 103 a správně odpovíte. Dvě vstupenky na festival Vesuv jsou vaše. Haló, tady Martin.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak se dovolal?
4: Vanka.
0: Tak, jak se jmenuje zřícenina, o které jsem mluvil?
4: Já zkusím, jestli to není hrad Dalečín.
0: Ano, to je ta správná odpověď. I jsem říkal, že když Lapkové ohrožovali široké okolí Dalečína, tak je to velká nápověda. Správná odpověď, zříceně na hradu Dalečín a dvě vstupenky na festival Vesuv jsou tvoje. Gratulujeme.
4: Děkuji moc.
0: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
4: Naslyšenou.
2: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
5: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
7: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Rádio Krokodýl.
9: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
11: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
12: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 6 minut po půl jedné na Krokodýlu. Phil Collins na rádiu Krokodýl, které fandí školám, které omezují mobilní telefony ve školách. A tak si pojďme poslechnout další příběh, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jakub Žák, jsem ředitelem základní školy Brno Hroznová 1. Co se týká zákazu mobilních telefonů ve vyučování, na naší škole platí už dlouhodobě. Děti mají mít mobily vypnuté v tašce. Tento zákaz se nám velmi osvědčil, děti se po přestávkách více baví a využívají setkání ve škole k vzájemným vztahům a ne k tomu, aby byli na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Prachy do ruky, Alenka 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil, abyste si mohli zavolat a získat 107 650 korun. Tahle částka je připravena aktuálně, už jsme vám rozdali téměř 3 miliony a teď tedy 107 650 korun. A někdo byl obzvlášť rychlý a už by měl být na lince. Haló, tady Martin.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Patrik.
1: Patriku, odkud voláte?
2: Volám ze Zakřan.
1: Ze Zakřan, a jak tam máte taky vedro, předpokládám.
2: Jo, strašné vedro.
1: Máte nějaký bazén po ruce nebo něco takového, kde se můžete schladit? Sprchu. Sprchu, no, tak to je taky varianta. Tak na sebe buďte opatrný, pitný režim a podobně a teď dobře poslouchejte krokodýlí zvuk, tady je. Tak Patriku, co myslíte, že by to mohlo být?
2: Tak já si myslím, že by to mohlo být vytahování vlasů z takového hřebenu, z toho tangu těch zdruh, nebo jak se to jmenuje.
1: Aha, ano, jo, jasně, je nám to jasné, vytahování vlasů z hřebenu a teď tedy odpověď našeho arbitra. 107 650 korun. Jaj, něco tam spadlo, něco tam u vás spadlo. Doufám, že jste to nebyl vy.
2: Dobře.
1: Bohužel nebyl to správný typ. Popřemýšlejte, mějte se hezky taky, můžete zavolat do dalšího soutěžního kola. Částka se zvyšuje, tak držíme pěsti.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Činosky a jejich Klára na rádiu Krokodýl před 13. hodinou, na kterou Peťa připravila čerstvé zprávy, tak co je nového?
1: Hezké odpoledne, řidiči i cestující MHD v Brně musí počítat s komplikacemi, kde uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A za další chvilku uslyšíte z Krokodýla další hity, bude Lily Wood. Miley Cyrus. Michal Hrůza zaspívá pro Emu. Za minutu bude přesně 13 hodin.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už máme 37 stupňů, v Oslavanech 32,5 stupně, to je zhruba rozpětí teplot aktuálně na jihu Moravy. V noci přijde lehké ochlazení, 24 až 21 stupňů, v údolích může být lokálně kolem 19 a zítra teploty ještě vyšší. 37 až 40 stupňů, zejména na jihu jižní Moravy, mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Tak se držte, dodržujte pitný režim a poslouchejte Krokodýla. Užijte si tento víkend.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiči i cestující MHD musí počítat s komplikacemi. Olomoucká ulice je od včerejšího večera v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Trolejbusy jedou odklonem a některé zastávky neobslouží. Silničáři v místě opravují mosty přes železnici. Práce by měly trvat až do konce srpna. Důchodce čekají od roku 2027 změny ve valorizaci i samotném systému výplaty penzí. Jisté je, že seniori v lednu 2027 naposledy dostanou tzv. Valorizační doplatek a zároveň se přestane zvyšovat už přiznané výchovné. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň chystá další úpravy, například nové příplatky pro starší seniory nebo změnu valorizačního vzorce. Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrostl na více než 50. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. O víkendu má být až 40 stupňů. Argentinec Lionel Messi sice s 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápasu na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. Trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli ve 4 hodiny ráno v Dallasu v základní sestavě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsou to nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Má je pro vás Krokodýl a vydáme se na D1 194,5 km směrem na Vyškov. Tam bouralo osobní auto s nákladním. Zdržíte se v koloně, která by měla mít zhruba 4 km. Ulice Bratislavská v Brně, tam došlo k nehodě dvou osobáků, tedy osobního auta motocyklu. Na místě zachují i složky integrovaného záchranného systému. I tam počítejte s komplikacemi. A Pražská ulice ve Znojmě, tam havarovala dvě osobní vozidla, průjezdné je to se zvýšenou opatrností. A na Hodonínsku u obce Ježov, tam také probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Havaroval tam motorkář, na místě integrovaný záchranný systém, takže i tam počítejte s komplikacemi. A pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 13. hodině a už za chvíli vyspovídáme naše zlatíčka. Budeme se ptát, z čeho se staví domy?
1: Cihla a ještě z jestěrky.
0: Další odpovědi už za chvíli, tak si na ně počkejte. Hezké sobotní odpoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondiatého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Vydáváme se za našimi nejmilejšími, nejmenšími posluchači, tentokrát do školky v Žabovřeskách, abychom je vyspovídali a položili jim otázku, která nebude zas až tak záludná. Předpokládám, že ti naše zlatíčka mají jasno v tom, z čeho se tak můžou stavět domy.
2: Z cihel a třeba aj ze dřeva. Ze slámy. Z betonu.
3: Ze cihel a ze dřeva.
4: Z cihel a z těrky.
5: Ještě ze štěrku.
1: I stěrku znají naši nejmilejší posluchači. Ten domek ze slámy možná byl nějaké pohádky o třech prasátkách, ale jinak cihly, dřevo, no a taky štěrk, ten je samozřejmě taky potřeba při stavbě domů. Zlatíčka, Rádia Krokodýl a odpovědi na otázku, z čeho se staví domy.
0: Zlatíčka, Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
6: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
7: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod čirým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Bolek.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vítám Nízko Anaka o půl druhé na rádiu Krokodýl. Chystáme další hity, už za chvíli Coldplay, budou také Roxette a nebo Eva Farná s Davidem Stypkou. Ale ještě předtím si poslechněte, jaká další škola omezuje mobilní telefony na školách. Fandíme těmto školám.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Věra Babicová, jsem ředitelkou základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Na naší škole mají žáci povolený mobilní telefony v době výuky pouze ze zdravotních důvodů. Důvodem byla snaha přivést děti zpět ke komunikaci se spolužáky. Znovu se nám objevily ve třídách třeba Rubikovy kostky, některé deskové hry a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Přiznejte se, kdo by v těchto teplotách neocenil klimatizaci. Já myslím, že skoro všichni. Předpokládám, že víte, že na rádiu Krokodýl společně s Klima Style jsme nabízeli řešení. Klimatizaci zdarma. Stačí, když jste vychytali 3 výherní klimatizační hity za sebou. No a pak, když jste zavolali, tak jste vyhráli. A vyhrála Lucka z Nosislavy. Takhle to vypadalo.
2: Tady Lucka.
3: Lucko! A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci!
2: Jupi! Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
3: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold.
2: Super,
3: Gwen Stefani
2: super.
3: Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
1: Velká gratulace. Letí do Nosislavy. Lucka teď bude mít doma pěkně chládek. I v těch nejteplejších dnech žádné 40 neohrozí. Takže gratulujeme Krokodýl rádio, které vás ochladí a na které můžete vyhrávat. Tak nás poslouchejte.
4: Rádio Krokodýl.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve Westernovém městečku Boskovice.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. If I

0: McCartney na Krokodýlu před druhou hodinou odpolední, kdy Peťa připravila další zprávy, tak se dozvíme, co je nového.
1: Hezké odpoledne, na jižní Moravě včera opět padaly teplotní rekordy, i o tom už za chvilku.
0: A kdybyste dnes chtěli vyrazit za kulturou, tak pro vás máme pozvánky do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedie Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině další hity z Krokodýla bude Jennifer Lopez. Přidají se i YouTube. A hrajeme i české hity, třeba Báru Polákovou. Za minutu bude přesně 14 hodin.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty stále stoupají. V centru Brna máme aktuálně 38,5 stupně. V noci mírné ochlazení 24 až 21. Pokud budete někde v údolích, tak tam může být lokálně kolem 19 stupňů. A zítra opět velmi horko. 37 až 40 stupňů. A k tomu převažující jasno nebo skoro jasno.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na jižní Moravě včera opět padaly teplotní rekordy. Shodnou nejvyšší teplotu naměřily meteorologické stanice v Brně, Žabovřeskách a v Lednici, a to 36,9 stupně. V obou případech to znamenalo překonání pouze rok starého rekordu, který byl o více než stupeň nižší. Všechny překonané rekordy pocházely z loňska. Pouze v Ivanovicích na Hané byl starý 7 let. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Kvůli vysokým teplotám přijímají opatření také evropské metropole. Například Paříž včera zavedla dočasný zákaz prodeje a pití alkoholu. Ve spojitosti s horkem tam už v uplynulých dnech zemřelo nejméně 40 lidí. Španělsko hlásí dokonce přes 200 obětí. Podle expertů by současná vedra bez klimatické změny nenastala. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. Zástupce českého hokeje nechybí díky tomu v prvním kole výběru talentů po páté v řadě.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, nehoda na Svitavsku na příjezdu do Poříčí u Litomyšle z dolního újezdu se srazila dvě osobní auta. D1 142. kilometr ve směru na Prahu, tam stojí poruchané auto, tak tam dávejte pozor. Nehoda také na Hodonínsku u obce Ježov, havaroval motorkář, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a ve Znojmě v Pražské ulici havarovala dvě osobní vozidla. Brno-Bratislavská také várka dvou osobáků. Jeďte opatrně a kdybyste cestou něco potkali, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minuty po 14. hodině. Krokodýl cestovatel už za chvíli vyrazí na jednu unikátní vyhlídku, která je nedaleko hranice. Pokud ji poznáte, tak pro vás máme 2 vstupenky na festival Vesuv.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: J-Lo, já tu sám.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a mohlo by se trochu vytáhnout. A co by to jako mělo být? Tak cokoliv zlatého. O narozeninách rozbalí balíček a tam zlaté stránky.

0: Bára Poláková je nafrněná na rádiu Krokodýl 8 minut před 14:30.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl cestovatel.
0: A je tu Krokodýl cestovatel s dalším tipem na výlet a zároveň pro vás má další dvě vstupenky na festival Vesuv. Pastýřská louka mezi obcemi Suchý a Velenov příští víkend, tedy 4. a 5. července. Kapely Škvor Lucie, také Marfo, Martina Pártlová, Valda Gang a Kamil Střihavka a řada dalších. Takže pojďme se vydat na jednu vyhlídku. Právě teď jsem odblokoval linku 603 103 103 a pokud je poznáte, tyhle vstupenky na festival Vesuv můžou být vaše. Vyhlídka, která se tyčí nad unikátním údolím lokalitou nedaleko Hnanic, vybudovala i správa Národního parku Podý ve své první zóně a můžete obdivovat meandry řeky Diem, ale také i vinici Šobes, která je podle odborníků jednou z nejkrásnějších vinic na Moravě. Vyhlídka leží v první zóně parku a na místo se snadno dostanete po zelené turistické značce od obce Hnanice anebo Havraníky. Pozorný turista, pokud jim budete, tak můžete objevit v téhle lokalitě vzácné druhy květin, třeba silně ohrožený koniklec velkokvětý anebo také křivatec český. Kdo se dovolal jako první? Haló, tady Martin. Haló, slyšíme se. Tak, někdo, kdo zkusil štěstí, ale asi neznal správnou odpověď a nedokázal nám říct, jak se jmenuje vyhlídka nedaleko Hnanic. Další pokus. Haló, tady Martin. Tak, do třetice všeho dobrého, to doufám vyjde. Ve nedaleko Hnanic krásná vyhlídka, ze které je úžasný výhled na meandry řeky Dyje a také na nejkrásnější vinohrad na Moravě, vinici Šobes. Do třetice všeho dobrého se podívám na linku. Haló, kdo pak je tam? Tak někdo zkouší mou trpělivost a uvidíme. Ani na potřetí to nevyšlo, jen pan Tůtal si zatůtal, tak teď třeba. Haló, tady Martin? Haló, krokodýl? Tak, ale už to opravdu není ani legrace. Možná někdo z horka zešílel a teď si prostě jen provolává studio Krokodýla. Haló, tady Martin? Kdo pak se dovolal? Tak teď už naposledy. Zavolejte 603 103 103, vy, kteří znáte tu správnou odpověď na moji otázku, jak se jmenuje vyhlídka nedaleko Hnanic. Haló, Krokodýl? Tak. Zřejmě se někdo rozhodl, že bude blokovat tu linku. Moc mě to mrzí, ale opravdu si s ním nemohu hrát. Číslo tady máme uložené, takže zavolám zpátky a myslím si, že pán si něco vyslechne. Ta vyhlídka nedaleko Hnanic, tak ta se jmenuje 9 mlýnů. To jen kdybyste opravdu chtěli vědět, jak se vyhlídka jmenuje. Zajeďte si tam, je tam skutečně krásný výhled.
2: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
1: Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Rádio Krokodýl.
5: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Je dobré být spolu. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lucie a Amerika. 6 minut po 2:30 na Krokodýlu. Už za chvíli další hity. Chystáme Pink, ale ještě předtím si poslechněte příběh maminky od Kláry, které jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Židlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Eurojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Pokud patříte mezi milovníky ohňostrojů, tak určitě dnes nebudete chybět na brněnské přehradě. A pokud máte navíc rádi i dronovou show, tak i vy budete uspokojeni. Festival Regiojet Ignis Brunensis dnes právě na brněnské přehradě pokračuje dronovou show. Poprvé můžete vidět 500 dronů. Začátek téhle show bude ve 22 hodin s hudbou na rádiu Krokodýl a hned poté bude následovat ohňostroj České republiky ve 22:30. Jak se tam vydat? Úplně nejlepší je využít městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti pro nás o tom má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
2: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnských strážníků o posílených spojích na dnešní ohňostroje na brněnské přehradě. Tak nezapomeňte, dronová show ve 22 hodin s hudbou na rádiu Krokodýl a poté ohňostroj České republiky ve 22:30. Tak nás leďte a užijte si parádní podívanou.
0: Rádio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Ray Parker Jr. a Ghostbusters, krotitelé duchu před 3 hodinou odpolední na rádiu Krokodýl a naproti mě Peťa, která skrotila aktuální informace, vybral to nejzajímavější a ve zprávách ve 3 nám prozradí, co je nového.
1: Hezké odpoledne, ve zprávách se budeme věnovat horkému víkendovému počasí.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 3 hodině na Krokodýlu Black. Je také Italo Disco Colors. A z českých hitů Sebastian. Za minutu a půl bude přesně 15 hodin.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Přesně 39 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna. Teploty jsou vysoké v noci, 24 až 21 stupňů, lokálně v údolích může být kolem 19 a zítřejší den ještě teplejší. 37 až 40 stupňů předpokládají meteorologové a na jihu jižní Moravy mohou výjimečně stoupat teploty i výše. Zítřejší obloha převažující jasno nebo skoro jasno.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zoo Brno ve Vedrech ochlazuje některá zvířata sprchami i takzvanými ledovými dorty. Dostávají lední medvědi, ale třeba i primáti. Péče obecně se v době veder nejvíc mění u druhů ze severních oblastí. Vysoké venkovní teploty představují riziko i pro lidi bez domova. Aby nemuseli trávit dny v rozpálených ulicích, mohou využít sociálních služeb a horké dny přečkat například v klimatizovaných prostorách nízkoprahového denního centra brněnské pobočky Armády spásy. Diecézní charita Brno nabízí lidem bez domova například možnost osprchovat se. Nejzásadnějším doporučením, které zdravotníci dávají pro současné extrémní teploty, je dodržování pravidelného pitného režimu. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori a děti. U první skupiny se mohou v důsledku horka zhoršit přidružené zdravotní obtíže. Děti jsou v ohrožení kvůli nevyvinuté termoregulaci a protože nemusí pociťovat žízeň. Novým trenérem basketbalistů Brna bude Jan Pavlík, který v klubu současně zastává i pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá strůjce loňského stříbrného úspěchu Martina Vaňka, který tento týden odmítl nabídku na prodloužení spolupráce. Pavlík bude dál pokračovat i ve vedení sportovního úseku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda v Brně ve sportovní ulici, srazila se tam 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Pozor dávejte i na D52 na 7,5 kilometru ve směru na Brno, u Modřic, tak tam je překážka ve vozovce, stojí tam odstavené osobní auto. Další z událostí, které máme hlášeny, pozor v Bratislavské ulici v Brně, tam je havárka osobáku a motocyklu, na místě zasahují i složky integrovaného záchranného systému a pozor na D1 na 142. kilometru ve směru na Prahu, stojí tam porouchané osobní auto. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 15. hodině na vlnách Krokodýla se na vás těší už můj kolega Jirka Wiener, tak si s ním užijte příjemné sobotní odpoledne s datem 27. června.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Jasně, že jo, krokodýl vás pěkně ochladil. Kdo vyhrál klimatizaci, pojďte si poslechnout.
2: Tady Lucka.
1: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
2: Jupi, moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
1: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Motislavy. Poslouchala jsem krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. To je perfektní.
1: Lucka už má pohodu a vy můžete mít taky s krokodýlem.
3: Stárko, patří zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
7: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Je dobré mít přítele na celý život.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Letní hity krokodýla. A teď taky šupky dubky do bazénu. Zdravíme taky na koupaliště Kraví hora, kde se poslouchá krokodýl.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelkou základní školy Krásného v Brně, jmenuji se Žanet Macháčková. Zákaz používání mobilních telefonů u nás ve škole máme nastavený dlouhodobě, více než 10 let, a mobilní telefony používáme pouze cíleně k výuce a máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tropická vedra, no a samozřejmě jdeme se spojit taky s brněnskými strážníky. Na telefonní lince je jejich mluvčí Jakub Ganem. Jaký byl týden podle vás?
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned v pondělí se 21 strážníků podílelo s dalšími záchrannými složkami na zásahu u letecké Pumy nalezené v areálu Malé Ameriky. Hlídky městské policie odkláněly dopravu a informovali chodce i pracovníky v blízkých provozovnách. Ukázali jsme taky záchranu malého bílého psa, který doma vyskočil na stolek pod oknem, roztrhal odtud stažené volně visící žaluzie, dírou v nich prolezl na balkon a tam se ještě protáhl s kulinou mezi zábradlím a podlahou. Ocitl se tak na úzké římce, pod kterou strážníci a svědci drželi deku jako záchrannou plachtu a hasiči ho po žebříku snesli dolů. A pokračuje i trvalá přítomnost hlídek městské policie u hlavního nádraží. Strážníci tam ve středu spoutali muže, který pil alkohol, žebral a pokusil se napadnout cestujícího. Útoku předešli, šedesátník o svou láhev s vínem přišel a skončil na záchytné stanici. Zodpovídat se bude ze 4 přestupků. Přeji vydařený víkend a pokud se chystáte na ohňostroje nebo jinou akci pod širým nebem, nezapomeňte prosím na zásobu nealkoholického a nejlépe neschlazeného pití a chraňte se před sluncem. Mějte se pěkně.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 tisíc korun.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000 CZ.
0: Rádio Krokodýl.
4: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Nebuď lama, chyt se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.citroen.com. Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: vítr by se nám hodil, krokodiláci, takový ten příjemný, venku tropické teploty 40 stupňů Celsia. Petr, čerstvé zprávy.
1: Přeji hezký den, na Brněnské přehradě dnes bude první soutěžní ohňostroj, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hitů Shakira, Vaka Vaka. Lubega. Vinařské víno. Letní hity Krokodýla.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hitparáda teploměru. Milena z Líšně mi píše 40 stupňů Celsia, v Obřanech plus 41. Vyškov plus 37, Hodonín 38 stupňů Celsia. Zítra čekáme podobně.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Brněnské přehradě dnes začne 29. ročník mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis a pátá přehlídka dronových světelných představení Ignis Drone Show. Dnešní soutěžní ohňostroj Česka s názvem Vzhůru ke hvězdám bude jubilejním 150. ohňostrojem v historii přehlídky. Sněmovna včera hlasy koaličních stran schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Od listopadu by měla nahradit zákon o státní službě. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vládnoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. Současné horké počasí pociťují i turisté zdolávající nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Vlivem vysokých teplot na přístupových stezkách rychle odtává led a sníh. Odpolední teploty ve městě Chamonix na úpatí masivu v nadmořské výšce 900 metrů překračují tropickou třicítku. Návštěvníci se však pořádně schladí na vrcholu hory, kde ve 4808 metrech nad mořem stále panují teploty jen lehce nad nulou a v noci i slabě mrzne. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Brněnské přehradě dneska dronová show, no a taky samozřejmě ohňostroj Česka. Dronová show začne ve 22 hodin a ve 22.30 potom ohňostroj. Jak se dostat na přehradu a jak dobře zaparkovat, o tom Jakub Gane, mluvčí městské policie.
5: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty. Na příchodových a odchodových trasách v celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
0: Moc děkujeme, Jakub Gane, mluvčí městské policie Brno, o tom, jak se dostat dneska na ohňostroj, kdy vám pustíme hudbu k ohňostroji z Rádia Krokodýl.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, přejeme pěkné odpoledne. Ano, chystáme se na dnešní ohňostroj, bude to velké, tak se připravte. No a mezi tím vám hrajeme Vanilla Ice, něco na schlazení. Ice, Ice, Baby. Let's kick it.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: K benzince přijede pán a ptá se, dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: Lubega, letní hity kroku Dylanu a už dnes na brněnské přehradě trojitý multimediální zážitek. Dronová show ve 22 hodin, no a ve 22.30 taky Ohňostroj Česká. Pokračuje show RegioJet Ignis Brunense s hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. 500 dronů, no a pozor, po celý večer bude svítit taky laserový světelný maják, tak se těšte.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Skočíme si do bazénu, taky nakoupali ještě Královo pole, 16 hodin 22 minut. Díky, že posloucháte.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets over check. 4. července Ivančice.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16. 6.

Tohle je Krokodýl, tohle vaše rádio. Teď pozdrav taky na koupaliště Biotop Brno Jih, kde ladíte Krokodýla ve velkém. Díky, že jste s námi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle háčku dát.
1: Miraj, jahoda, léto, krokodýl, venku v Brně 40 stupňů Celsia. Hodonín hlásí 38, Vyškov 36 stupňů. No a tak jsme se vás zeptali v ulicích Brna, jak se ochlazujete. Hledáme nějaké chladnější místo, jak to máte?
2: Těžko a ochlazuju se tak, já mám naopak v práci zimu, takže mě to zase jako, když vyjdu z práce, tak teď se to třeba zase užívám.
3: Tak klima v práci to jistí, takže je to super. Ale jinak jako doma, když jsou zavřené okna a zatáhle žaluzie, tak tam není ještě takové vedro.
4: Tak většinou vodou. Člověk pije hodně vody.
5: Sprchovat a vodou, pít vodu.
1: Pěkně se osprchujte s krokodýlem anebo vyražte na koupák. Ještě důležité info před dnešním ohňostrojem. Od záchranářů. Vodní zdravotnická záchranná služba, zejména pokud budete na přehradě i přes den, tak doporučuje dbejte na pitný režim, omezte pohyb na přímém slunci a používejte pokrývku hlavy. Věnujte zvýšenou pozornost dětem, seniorům a osobám s chronickým onemocněním. No a taky připomínáme, že dneska bude uzavřená hladina pro plavce a plavidla mezi 20. a 24. hodinou. V případě zdravotních potíží volejte linku 155. Děkujeme.
6: Rádio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
7: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

si zdravý, lekov blíž. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Jimmy Jameson, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, řidiči i cestující MHD v Brně musí počítat s komplikacemi, kde uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedii Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 17. hodině Alvaro Soler. Budou Venga Boys. Eric Pritz. A nebo partička Jelen. Je tady 17. hodina.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co počasí, tak zítra ptaky plus 40 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiči i cestující MHD musí počítat s komplikacemi. Olomoucká ulice je od včerejšího večera v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Trolejbusy jedou odklonem a některé zastávky neobslouží. Silničáři v místě opravují mosty přes železnici. Práce by měly trvat až do konce srpna. Důchodce čekají od roku 2027 změny ve valorizaci i samotném systému výplaty penzí. Jisté je, že seniori v lednu 2027 naposledy dostanou tzv. Valorizační doplatek a zároveň se přestane zvyšovat už přiznané výchovné. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň chystá další úpravy, například nové příplatky pro starší seniory nebo změnu valorizačního vzorce. Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrostl na více než 50. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. O víkendu má být až 40 stupňů. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápasu na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. Trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli ve 4 hodiny ráno v Dallasu v základní sestavě.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Dneska ohňostroj krokodýláci, ohňostroj Česka, dronová show ve 22.30, tak se těšte, všechno to propukne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Radio Krokodýl. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
7: Jmenuji se Michal Pernica, jsem ředitel základní školy Boskovice Sušilova a na naší škole máme používání mobilních telefonů zakázané po dobu přítomnosti žáka v budově školy. Žáci spolu o přestávkách hodně komunikují a nejsou na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Absolutní pohodička. Dneska Ohňostroje Česká ve 22.30 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl na Brněnské přehradě. No a ve 22.00 dronová show.
1: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: 1. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: A po 18. to nejlepší hit paráda. Dáme si Alexana Vorea. Bude Sebastian. A nebo Messi. Chystáme hit parádu na 18.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pokud se říkáte, co počasí, tak zítra opět plus 40.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Rádia Krokodýl.
1: Je to tady dneska soutěžní ohňostroj Česka nad hladinou brněnské přehrady. Dronová show, no bude to velké, a do toho hitparáda. 50 největších hitů, začínáme.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Krokodýla, ty největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu. Já jsem Jirka Vínar, přeju vám pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu a posílám Miley Cyrus.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Tohle Hit Parada Top 50, já jsem Jirka, přeju vám pěkný podvečer, venku 40 stupňů Celsia. No a dneska se chystá taky ohňostroj RegioJet Ignis Brunensis, tak se těšte, protože hudbu uslyšíte tady u nás.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

Party for People, za nekrokodilou. Chystáme u něho stroj nad Brněnskou přehradou. Těšte se dneska ve 22.30. Teď místo 38. hit parády Krokodíla. Partička Jelen. Nechte si chutnat. Hudební mix třeba i k vodě. Pěkný podvečer, Brno, Jižní Moravo. Nocím

0: Billie Eilish na Krokodilu, tohle hit paráda top 50. My si dneska představíme taky ohňostroj, který nás dneska čeká nad hladinou brněnské přehrady. No, bude to velké, krokodiláci. No a pojďme se podívat přímo na brněnskou přehradu, kde to dneska s krokodílem pěkně propukne.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Ve 22 hodin dronová show nad hladinou brněnské přehrady. No a potom nás čeká taky ohňostroj Česka v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Doporučení, jak se dostat přímo do dějiště, nám prozradí taky Jakub Gane, mluvčí městské policie Brno. Rady, tipy pro vás.
2: Krásný den nejenom těm, kteří se chystají navštívit ohňostroje na brněnské přehradě. Pro váš klid a pohodlí rozhodně doporučujeme využít hromadnou dopravu. Cesta tramvajovým tunelem z Pisárek do Bystrce trvá pouhých 12 minut a spoje mají vysokou přepravní kapacitu. Posílené budou linky 1, 30 a 50 a v provozu budou tramvaje P1 z Komárova a P9 z Lesné přes centrum města až na Rakoveckou. Poslední posilové linky od přehrady odjíždějí ještě krátce po půlnoci. Tramvaje i autobusy komfortně rozvezou cestující po celém městě. Děkujeme a přejeme hezký divácký zážitek.
0: Jakub Ganeme, mluvčí městské policie Brno, o tom, jak se dostat na brněnskou přehradu, kde dneska proběhne dronová show a taky ohňostroj Česka ve 22.30 s hudbou na Rádiu Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 35.

0: Tohle je hit paráda top 50 Krokodýl. Právě teď vám servírujeme to nejlepší. No a dneska ve 22.30 Ohňostroj Česka. Předtím ve 22.00 dronová show. No a pozor, taky laserový maják, který najdete na brněnské přehradě. I tam se podíváme za malou chvíli.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. BB Rexa a Faithless.

Tak to skvěle vám hraje Krok udělal. 19 hodin 8 minut. Jsme vaše rádio, budeme ve spojení taky s městskou policií, s policií České republiky Brno. No a budeme taky zjišťovat počasí, jaký nás čeká na dnešní Onní ostrov. Vypadá to fantasticky, bude nám přát počasí. Jak na dronovou show, tak i na Ohňostroj Česka v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Jsme vaše rádio, teď David Guetta, Alphaville, Ivo Max. Pěkný večer.

0: Zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tady krokodýláci. Ano, show RegioJet Ignis Brunensis. Dneska dronová show ve 22 hodin. No a ve 22.30 soutěžní ohňostroj Česka. My víme, jak se na místo dostat a kde zaparkovat. I to jsme zjišťovali. Na telefonní lince je Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno. Tak jaké máme doporučení s parkováním? Zdravíme, Jakube, jak to vypadá?
2: Hezký den posluchačům do studia. Řidiči, kteří chtějí odstavit své auto na staré dálnici, by měli počítat s tím, že se tato odstavná plocha otevře nejdříve po 19. hodině. Hlídky je tam navedou, jakmile to bude vyžadovat dopravní situace na okolních parkovištích. Také prosím pamatujte na to, že starou dálnici je nutné kvůli bezpečnosti provozu opustit nejpozději o půlnoci. V opačném případě hrozí odtažení vozidla. Při příjezdu i odjezdu prosím berte zvýšený ohled na pěší a cyklisty na příchodových a odchodových trasách. V celé oblasti se jich vždy pohybují stovky. Děkuji a přeji hezký zážitek.
1: Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno, o dnešním ohňostroji, který uslyšíte z Krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Místo 10.

Neil Diamond na Krokodilo, Sweet Caroline. Krokodil, my vám hrajeme taky na cestu na Ohňostroj, na drnovou show, i o tom za malou chvíli v hitparádě Top 50. Teď místo čtvrté, Teddy Swims, Bad Dreams. Pěkný večer.

takhle vám hraje Krokodýl. Dneska nás čeká taky ohňostroj na Brněnské přehradě. Do toho ten nejlepší hudební mix, píše mi Mario. Chtěli bychom popřát mému švagrovi Vaškovi Jeřábkovi, tatínkovi, kamarádovi k 50. narozeninám. Jen vše nejlepší a nejvíce zdraví, co může jen existovat. Zůstaň pořád také vitální a mladý. Od celé rodiny, své rodiny, Mario, Mirek, Romana, maminka Helena, Marek, Lucka, Zdeněk, Petra. Tak zdravíme Vaška, přejeme mu z Krokodýla všechno nej. Tak si pojďte zatancovat, krokodýláci. První místo hitparády Krokodýla. Baby.

0: Tohle je nejoblíbenější hit vás posluchačů Krokodýla pro tento týden. Ale Farben, Baby Goodbye. No a my vás zdravíme, chystáme ohňostroj, 19 hodin 50 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Už dnes na brněnské přehradě trojitý multimediální zážitek. Ve 22.30 zahajovací soutěžní ohňostroj vzhůru ke hvězdám od Flash Barandov SFX, který se zapíše do historie jako jubilejní 150. ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis. No a už ve 22.00 rozáří noční oblohu poprvé na festivalu v Brně 500 dronů Ignis Drone Show a představení Spectrum Production 4-roční období. A po celý večer bude svítit laserový světelný maják. Na dopravu už dohlíží taky policie České republiky Brno. David Chaloupka na tele tady s námi. Davide, zdravíme.
3: Dobrý večer všem posluchačům Rádia Krokodýl, zejména těm, kteří se chystají na dnešní večerní ohňostroj. Svými pravidelnými vstupy vás budu dnes večer doprovázet i já. Dozvíte se ode mě zejména dopravní informace. Policisté už jsou připraveni pomáhat s parkováním, jenom prosím, dbejte jejich pokynů a řiďte se dopravním značením. Za policii České republiky vám přeje příjemný večer David Chaloupka.
0: Moc děkujeme, začínáme.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
0: Začínáme, pěkný večer Brno, Jižní Moravo. Za minutu 20. hodina, 2 hodinky do dronové show a 2,5 hodiny do ohňostroje České republiky. Pustíme vám hudbu k ohňostroji i k dronové show.

Až do půlnoci ty největší party, ty všech dob. My vás roztancujeme party v obýváku. No a taky v přípravě na dnešní ohňostroj. Show Regio Jet Ignis Brunensis. Ohňostroj Česka ve 22.30, třetím ve 22.00. Dronová show s hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl. Pěkný večer.

0: Kabáči na sever, jsme vaše rádio, dneska nás čeká ohňostroj České republiky v rámci show Regio Jet Ignis Brunensis, dronová show ve 22 hodin a po celou dobu taky laserový maják. Jak se na brněnskou přehradu, kde vám pustíme exkluzivně hudbu k dnešnímu ohňostroji i k dronové show, dostat nejlépe městskou hromadnou dopravou a z dopravního podniku už zdravíme Jana Seitla. Tak pěkný večer, jak to tam vypadá, jak to jezdí?
1: Pěkný večer, nebo spíš ještě, řekl bych, pozdní odpoledne, když máme pořád ještě to zapadající sluníčko. My už od nějaké půl sedmé večer posilujeme především tramvaje z centra města, i tady v tom parném večeru, a já bych určitě poděkoval našim řidičům, protože po odpolední šichtě ještě mít prodloužený výkon, to je opravdu obdivuhodný, takže já jim určitě i tímhle posílám svůj pozdrav, protože proto, abychom Brňáky dovezli na přehradu, tak prostě musí plno lidí víc do práce a mít delší směny, takže dneska to není opravdu úplně lehké, ale zpátky která k té organizaci dopravy, posilujeme tramvaje jak z České, tak z nádraží s jedničkou jezdí P1, z České jezdí s trojkou P9, tramvaje se v Komíně sjíždí a de facto teď jezdí v nějakém intervalu 2 až 3 minuty, kolem té 9. večer, kdy očekáváme největší špičku, tak to může být až nějaká ta minutka, minutka a půl. Podobně posilujeme i 30 a 50, tam to samozřejmě není úplně tak často, jak ty tramvaje, ty jsou hlavní. 30 nám jede z Králova pole přes Javořesky do Bystrce a autobus 50 celý takový ten jihozápad města Bohunice, Starý Lískovec, Kohoutovice, Kamenný vrch, takže tam taky jsou řazeny posilové spoje.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
3: Už dnes ve 22.30 zahajovací je soutěžní ohňostroj společnosti Flash Barrandov FSFX, tedy Česka. No a ve 22 hodin ještě předtím dronová show 500 dronů ve vzduchu. Jak to vypadá přímo na místě na Brněnské přehradě a jak zaparkovat, jak dojet na místo, tak o tom už je taky mluvčí policie České republiky Brno David Chaloupka, kterému přejeme pěkný večer. Davide, pěkný večer.
4: Dobrý večer, znovu se hlásím do Krokodýla. Doprava v okolí Brněnské přehrady je poklidná, ten nájezd diváků na ohňostroj je plynulý, takže bez nějakých větších komplikací. My jsme pro dopravu už uzavřeli ulici Páteřní, takže ta není průjezdná a začínáme parkovat osobní automobily na staré dálnici. Takže pro ty, kdo se chystají, tak ať si vyhradí dostatečný čas, aby v klidu zaparkovali. Sledují dopravní značení, poslouchají rádio Krokodýl, kde budeme zveřejňovat další dopravní informace.
3: Moc děkujeme. David Chaloupka, mluvčí policie České republiky Brno. O tom, jak se dostat na Brněnskou přehradu, kde dneska máme soutěžní ohňostroj Česka a dronovou show.
1: Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Je dobré mít se o koho opřít.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: takhle vám Marek Krokodýl. Už dnes na brněnské přehradě trojitý multimediální zážitek. Ve 22.30 zahajovací soutěžní ohňostroj Zůru ke hvězdám od Flash Barrandov SFX, který se zapíše do historie jako jubilejní 150. ohňostroj RegioJet Ignis Brunensis. Už ve 22 hodin předtím rozáří noční oblohu poprvé na festivalu v Brně 500 dronů Ignis Drone Show a představení Spectrum Production. 4 roční období, no a po celý večer bude svítit laserový světelný maják nad brněnskou přehradou. Za okamžik se podíváme na dopravu.
1: Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.
0: Dnes vám pustíme exkluzivně hudbu k dronové show a k ohňostroji.

0: pohnutí na krokodilo už dnes na brněnské přehradě Ohňostroj Česka v rámci show RegioJet Ignis Brunensis ve 22.30 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodil, no a předtím ve 22 hodin dronová show. Máte se na co těšit? Pojďme opět na brněnskou přehradu, kde máme taky policii České republiky Brno. David Chaloupka na telefonu. Tak Davide, pěkný večer, jak to tam vypadá?
1: Dobrý večer, znovu se hlásím při pravidelném vstupu. Ta doprava už je teďka malinko intenzivnější, ale zatím bez nějakých komplikací nebo kolon. Ten příjezd vozidel je plynulý, parkujeme dále na starou dálnici. Připomínám, že ulice Páteřní je pro dopravu už uzavřená a důležité je sledovat značení, případně pokyny policistů a strážníků, a to platí jak pro řidiče, tak prosím i pro chodce, protože se koordinuje i nějaké přecházení, tak aby ta doprava byla plynulá, ale zatím tomu tak je.
0: Moc děkujeme za skvělé zprávy. Mluvčí je policie České republiky Brno, David Chaloupka. Opět se přihlásíme v celou v 21 hodin, no a mezi tím vám budeme hit za hitem. Major Lazer, Lean On, Krokodýl. Pustíme vám hudbu k Ohňostroji a k dronové show exkluzivně u nás.

Tady je vaše letní rádio, pojďme se podívat na teploty, krokodýláci, teď aktuálně v centru Brna, 36 stupňů Celsia. Na brněnské přehradě nás čeká ideální počasí k ohňostroji, my vám k tomu hrajeme, dneska ve 22.30 ohňostroj je České republiky a potom, ještě předtím, dronová show, Regio Jet Ignis Brunensis s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl.

0: Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, v Brně dneska velká událost. Regio Jet Ignis Brunensis, světová přehlídka ohňostrojů, dneska ve 22.30 ohňostroj České republiky a předtím ve 22.00 dronová show.
1: Regio Jet Ignis Brunensis, světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Pěkný večer na Brněnskou přehradu, kde bude dneska odpálen ohňostroj Česká dronová show, předtím ve 22 hodin. Celou dobu světelný maják, který se tam spustil. Teď už jdeme na telefon Policie České republiky Brno a David Chaloupka na telefonu. Přejeme pěkný večer, jak to vypadá na místě?
2: Dobrý večer, při pravidelném vstupu tak jde poznat, že ohňostroj je blíž a tomu odpovídá i příjezd a parkování vozidel. Aktuálně na staré dálnici jsou zaparkované vozidla zhruba do úrovně ulice Štouračové, ale není to žádná dramatická situace. Jde vidět, že už je tam ta hustota provozu vyšší, ale pořád v klidu plynule zaparkujete. Připomínám, kdo přijede dřív, parkuje blíž k Brněnské přehradě. Čím později přijedete, tím dál budete mít zaparkováno. Takže se vyplatí vyrazit zavčasu, abyste v klidu zaparkovali, ale zatím stále je to tam v pohodě a můžete dobře zaparkovat.
0: Moc děkujeme. David Chaloupka, mluvčí policie České republiky Brno, o tom, jak se na místo dostat bezpečně. S Krokodýlem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Tady Krokodýl. Za hodinku nás čeká dronová show nad hladinou brněnské přehrady. No a potom zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. Česko s hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl.

0: Ariana Only Girl, Kroku Dion, tohle vaše rádio. Dneska nás čeká na brněnské přehradě hudba k dnešnímu ohňostroji, k dronové show z rádia Kroku Dion. Dronová show nás čeká ve 22 hodin, no a ohňostroj Česka poté ve 22.30 v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Světové přehlídky ohňostrojů. Kroku Dion je hlavním partnerem mediálním této akce a taky hlavním zvukovým partnerem, protože hudbu slyšíte u nás. No a jak to bude vypadat v době ohňostroje dronové show, tak o tom už Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno, kterou zdravíme. Pěkný večer.
1: Hezký večer.
0: My vás zdravíme, tak jak to vypadá s počasím? Jak to bude hlavně vypadat za hodinku?
1: Tak máme počasí příznivé, skoro jasno, teplota se nám teď aktuálně pohybuje kolem 32 stupňů, vítr ten navane slabý, jižní směru do 10 km za hodinu a v době dokonání z dronové show a ohňostrojů to bude podobné, jasno nebo skoro jasno, teplota by se nám měla pohybovat kolem 30 stupňů a vítr stále by měl vát slabý, jižní směru do 10 km za hodinu.
0: Moc děkujeme, Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno, o tom, jaké počasí nás čeká na dnešní dronovou show a ohňostroj Česka.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Eurojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Krokodýláci, tak dneska ve 22 hodin nás čeká první dronová show. No a potom následně ve 22.30 ohňostroje Česka v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Ano, světová přehlídka ohňostrojů pokračuje na brněnském přehradě, kde je taky policie České republiky Brno a David Chaloupka, kterému přejeme pěkný večer. Davide, pěkný večer.
2: Dobrý večer. Tak doprava v okolí brněnské přehrady a ten nájezd diváků ohňostrojů je plynulý, za což jsme strašně rádi. Aktuálně tak parkujeme na staré dálnici, jsme na úrovni ulice Štouračovy. Trošku se nám už stmívá, světla je méně, tak jenom apel na chodce, aby využívali chodníky a když tak byli případně nějak označení, osvětlení, aby je někdo nesrazil, když se budou pohybovat po komunikacích a vzájemná ohleduplnost je na místě a i od řidičů.
1: Moc děkujeme. David Chaloupka z brněnské přehrady, kde se dneska chystá dronová show a ohňostroje Česka. Za okamžik se opět přihlásíme.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, tak v Brně je velká událost, světová přehlídka ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Rádio Krokodýl vám pustí exkluzivně hudbu k dnešnímu ohňostroji, který začíná ve 22.30. Bude to Česko od Flash Barandov SFX, který se zapíše do historie jako jubilejní 150. ohňostroj RegioJet Ignis Brunensis. No a už ve 22 hodin na rozzáří noční oblohu poprvé na festivalu v Brně 500 dronů Ignis Drone Show a představení Spectrum Production 4 roční období. No a dopravu, tedy tu sleduje taky Jan Seitel, tedy dopravní podnik města Brna, kterým se tam dostanete nejlépe. Honzo, zdravíme, pěkný večer.
2: Pěkný večer. Vy, co jste v centru, tak už to je teda docela last minute na tu 22. Protože přece jenom ty tramvaje jednou do Bystrce nějakých 20-25 minut, ale pořád je to s námi nadějnější než osobním vozem, když s hledáním místa na zaparkování, takže posilujeme jedničku, druhou linkou P1 od nádraží, trojku od České posilujeme P9. Podle informací, co mám teď od kolegů, co tak pozoruji na trase, tak jedeme opravdu vytížení, takže jsme rádi, že s námi jedete. Je to i závazek, protože na odjezd budeme chystat nějaké tramvaje navíc a i teď jsme řadili nějaké posily z Komína, které jsme tam měli záložně odstavené, takže pořád je možnost se na přehradu s námi dostat. A nejenom tramvaje, které jsou tím hlavním, ale taky trolejbusy, 30 ze Žabouře z Králova pole a autobusy linky 50 z Bounic, Starého Lískovce, Koutovic. Tam pořád ještě je šance to stíhat bez problému. A když ne drony, tak určitě v ohňostroji by 22.30.
1: Moc děkujeme. Jan Seitel, dopravní podnik města Brna. O tom, jak se na přehradu dostat co nejlépe. Jsme vaše rádio Krokodýl. Dneska vám pustíme hudbu k ohňostroji i k dronové show.
3: Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Rádio Krokodýl. Hit z

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Parádní večer, krokodýláci, tak se to přibližuje. Za 19 minut by měla začít naše dronová show. Češte se, světová přehlídka ohňostrojů je tady. Dneska nás čeká trojitý zážitek. Ve 22.30 zahajovací ohňostroj Česka. Flash Barrandov SFX, který se zapíše do historie jako jubilejní 150. ohňostroj této show. Ale ještě předtím ve 22 hodin rozáří noční oblohu poprvé na festivalu v Brně 500 dronů Ignis Drone Show a představení Spectrum Production 4 roční období. No a po celý večer svítí laserový světelný maják na brněnské přehradě. Jak to vypadá s dopravou, o tom už mluvčí policie České republiky Brno David Chaloupka. Davide, přejeme pěkný večer.
2: Dobrý večer, u dalšího vstupu, tak já můžu potvrdit, že show začne opravdu za chvíli, protože policisté mají plné ruce práce. Opravdu teďka ten příjezd diváků je úplně nejvyšší. V podstatě parkujeme na staré dálnici, dosahujeme už zhruba té světelné křižovatky, tam jak je semafor, a trošičku se nám to začíná, řekněme, houstnout a brzdit ve směru od Veselky, takže tam ten nájezd je nejmasivnější, ale nějak to pořád zvládáme, takže ještě za těch 20 minut se myslím dá v pohodě zaparkovat.
1: Moc děkujeme, David Chaloupka, policie České republiky Brno, o tom, jak to vypadá na brněnské přehradě. Kde se chystá ve 22 hodin a 3 minuty dronová show a následně potom ve 22.30 první soutěžní ohňostroj Česko.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Pěkný večer z Krokodýla vám přejeme. Doufám, že si dneska užijete jako ohňostroj tak dronovou show. Ano, na brněnské přehradě trojitý multimediální zážitek ve 22.30 zahajovací soutěžní ohňostroj Z hůru ke hvězdám od Flash Barrandov SFX, který se zapíše do historie jako jubilejní 150. Tedy ohňostroj v rámci celé show. Ale ještě předtím nás čeká a rozzáří noční oblohu poprvé na festivalu v Brně. 500 dronů. Ignis Drone Show. Začátek 22.03. No a samozřejmě po celý večer bude svítit nad brněnskou přehradou laserový světelný maják. Přejeme pěkný večer i na dopravní podnik města Brna. Jan Cajtl přímo na místě. Tak jak to jezdí? Zvládáme to?
2: Zvládáme, ale jezdíme plní, takže určitě děkuju, že jste nás využili, že jste nejeli autem a aspoň budou volnější silnice pro odvoz. Určitě už se na vás budeme těšit na odjezd zpátky, nicméně teď na drony to už z města nestíháme, to už by je nereálný, ale na klasický ohňostroj na 22.30 ještě tramvajemi stíháte nebo autobusy a trolejbusy z blízkých čtvrtí, ale znova bych se vrátil k tomu tématu, že na vás budeme připraveni na odjezd na zastávce přístaviště, budeme řadit posilové spoje jak tramvají, tak dole z Bystrce autobusů a z Komína trolejbusů, takže jsme na vás připraveni, přidáváme posilové spoje, protože vás jezdí hodně a za to jsme rádi.
1: Moc děkujeme, Jan Cajtl, dopravní podnik města Brna. Připomínám, 22.03 začne dronová show a následně ve 22.30 soutěžní ohňostroj Česka.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Barbra Streisand. Poradní večer na Brněnskou přehradu, kde vypukne přesně ve 22.03 dronová show. No a taky vás chceme informovat o uzavření hladiny přehrady od 20. hodiny do půlnoci. Pro veškerá malá plavidla, tak s tím počítejte v rámci bezpečnostního zajištění dronové show, která začne přesně ve 22.03 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Pěkný večer.

0: Ještě jednou pěkný večer z Rádia Krokodýl na Brněnskou přehradu. Dneska nás čeká ve 22.30 zahajovací soutěžní ohňostroje. Vzhůru ke hvězdám od Flash Barrandov SFX. Připomínám taky dronová show, na kterou už netrpělivě čekáte, tak tam bude ve 22.03. Tak doufám, že máte to správné místečko k sledování dnešní show. Hudbu vám pustíme z Rádia Krokodýl. No a už máte taky naši aplikaci, co krokodýláci?
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Poradní večer na brněnskou přehradu, kde se to dneska celé chystá. První soutěžní ohňostroj světové přehlídky ohňostrojů. Začneme Českem. Flash Barrandov SFX. No a za malou chvíli nás čeká taky první dronová show. Bude to poprvé v historii festivalu v akci 500 dronů. Máte se na co těšit, krokodýláci. Doufám, že jste připraveni a máte to nejlepší místečko ke sledování dnešní show. Za malou chvíli začínáme. Tak parádní večer.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Dámy a pánové, milé děti, dnes rozzáří Brno ohňostroj Česka. Vzhůru ke hvězdám. Ale to až ve 22.30, teď nás čeká dronová světelná show. Začátek je naplánován na čas 22 hodin 3 minuty. Letošní první dronová show má název 4 roční období. A premiérově při ní uvidíte v Brně na přehradě úplně nový dronový systém a téměř dvojnásobnou letku proti loňskému ročníku. Můžete se těšit na 500 světelných dronů. Titulárními partnery Ignis Drone Show jsou statutární město Brno a Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem je Snip & Co, technologickým a uměleckým garantem a realizátorem je Spectrum Production. Oficiálními partnery jsou Regiojet a Olympia Brno. Světelnou show bude doprovázet synchronizovaná hudba vysílaná exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Hudbu naleďte na FM přímo. Internetový stream může být spožděný a hudební doprovod také není synchronizovaný. Jste připraveni? Za malou chvíli začínáme.

0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Ještě jednou parádní večer na Brněnskou přehradu budeme odpočítávat krokodíláci. Dronová show je pomaličku připravená, jsme ve spojení s dronaři. Dronová show by měla začít přesně ve 22.03. A to máme za 12 sekund. Budeme odpočítávat 5 sekund do začátku. Připravte se, jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1, teď.

0: Dámy a pánové, vítejte na Ignis Brunensis Drone Show s názvem 4roční období. Autorem dronové show je brněnská společnost Spectrum Production, v zahraničí známá jako Drone Show Europe, která má na svém kontě stovky realizací dronových show po celém světě a její úspěch podtrhují i získaná mezinárodní ocenění. 4roční období jsou nekonečným koloběhem proměn přírody. Každé roční období má svou jedinečnou atmosféru, která nás vede k tomu, abychom si vážili proměnlivosti života a hledali krásu ve všech jeho fázích. Hlas dnešní dronové show propůjčil Zdeněk Junák. Hudební doprovod tvoří slavné dílo 4ročních období Antonia Vivaldiho.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Ignis Brunensis drone show called Four Seasons. The author of the drone show is the Brno-based company Spectrum Production, known abroad as Drone Show Europe, which has implemented hundreds of drone shows around the world, and its success is underlined by international awards. The four seasons are an endless cycle of changes in nature. Each season has its own unique atmosphere, which leads us to appreciate the variability of life and seek beauty in all its phases. The voice of today's drone show was provided by Zdeněk Junák. The musical accompaniment is the famous work The Four Seasons by Antonio Vivaldi.
2: Čas plyne tiše, bez začátku, bez konce. Jako nekonečný koloběh života, který se nikdy nezastaví. Slyšíš, jak plyne? Někdy plyne rychleji a někdy pomaleji. Každý den se země otáčí kolem své osy. Každý rok oběhne země kolem slunce. Je to nekonečný koloběh času i života. Den a noc, světlo a tma. 365 dní a nocí, 4roční období. 4 proměny přírody, života i nás samotných. Stejně jako se střídají dny a noci, stejně jako voda obíhá krajinou a hvězdy putují po obloze, i život na zemi se stále mění v nekonečném kruhu času. Jaro přichází tiše. Po dlouhé zimě pomalu sílí první sluneční paprsky. Se světlem přichází nový začátek. Kapky vody vstupují zpět do krajiny. Napájí řeky, louky i lesy. Slunce a voda společně probouzejí sílu ukrytou v zemi. První výhonky míří za světlem a příroda znovu získává svou sílu. Louky i lesy se po dlouhé zimě začínají znovu zelenat. Ve větvích stromů se ozývá zpěv ptáků i bzučení prvního hmyzu. Rozkvétající květy pokrývají louky i zahrady. Příroda se znovu probouzí do pestré palety barev, vůní a všech forem života.

Jaro vrcholí v záplavě barev i teplých slunečních paprsků. Za zvuku lehkého třepotu křídel již tiše zve přicházející léto. Vzduch se plní pohybem. Nad rozkvetlou krajinou se objevují motýly. Roztahují svá jemná barevná křídla a lehce se vznášejí nad rozkvetlou krajinou. Sluneční paprsky sílí a jaro pomalu předává vládu létu. Dny se prodlužují. Léto je obdobím světla, setkávání i odpočinku. V létě nás to přirozeně táhne k vodě, slunci a k letním cestám. My z Brna ale nemusíme za mořem cestovat daleko. Naše brněnské moře máme pár zastávek Šalinou. A zde se můžeme vydat na cestu lodí. Tento rok slavíme 80 let lodní dopravy dopravního podniku města Brna.

Dny se zkracují, slunce pozvolna ztrácí svou letní sílu. A příroda začíná měnit své barvy. Podzim je časem proměny, časem sklizně i dozrávání. Koruny stromů se postupně halí do barev podzimu. Listy stromů tančí vzduchem v podzimním větru. Každý poryv je unáší krajinou dál a dál, zatímco obloha pomalu tmavne. Vítr sílí a do krajiny přichází první podzimní deště. Příroda se tiše připravuje na příchod zimy. Přichází zima, tichá, klidná a majestátní. Vzduchem se začínají snášet sněhové vločky. Každá z nich je jedinečná a společně proměňují krajinu v bílé ledové království. Ale i mrazivé sněhové pokrývce umíme vdechnout život. Zasněžené svahy ožívají zimními sporty, pohybem a stopami. Zimní krajina se tak znovu naplňuje smíchem, radostí i společnými chvílemi.

0: Rok končí a kruh se uzavírá. Stejně jako země nepřestává obíhat kolem slunce, ani čas se nikdy nezastaví. Každá zima za sebou nese nové jaro. Každý okamžik je součástí velkého koloběhu přírody, času, vesmíru. A každý konec je jen začátkem nové cesty.
1: Děkujeme vám i všem partnerům, že jste s námi na Ignis Drone Show na Brněnské přehradě.
2: Thank you and all partners for being with us at the Ignis Drone Show at the Brno Dam.

laserový světelný maják. Ale to dnes stále není vše. Ještě nás čeká Flash Barrandov SFX Česko. Start ve 22.30, opět s hudbou z Rádia Krokodýl, ohňostroj s názvem Vzhůru ke hvězdám. Flash Barrandov SFX je pětinásobným vítězem Ignis Brunensis. Letošní show v Brně je předpremiérou části ohňostroje, se kterým se ohňostrojci z Barrandova v srpnu zúčastní největšího evropského ohňostrojného festivalu ve francouzském Cannes. Tak se máme v Brně opravdu na co těšit.

0: Pěkný večer z Krokodýla vám přeje Jirka Wiener, pomalu se nám to přibližuje. Brno čeká už za pár okamžiků první světelný ohňostroj nad hladinou brněnské přehrady v rámci světové soutěže ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Pojďme teď k těm, kteří pro vás festival každoročně připravují. Hlavními spolupořadateli jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Snip & Co jako hlavní producent. Titulárním partnerem je RegioJet a hlavním garantem ohňostrojného festivalu je Flash Barrandov SFX. Oficiálním dopravcem návštěvníků městskou hromadnou dopravou je dopravní podnik města Brna. Hlavním mediálním partnerem je Rádio Krokodýl, které současně vysílá exkluzivně hudbu k ohňostroji, oficiální zpravodajství a dopravní informace. To vše na 103 FM. Nezapomeňte, že je potřeba poslouchat rádio na FM přijímači. Internetový stream je o pár vteřin opožděný, proto laďte prosím na 103 FM, Rádio Krokodýl na klasickém tuneru s FM příjmem. Dnes Česko a pyromuzikál ohňostrojného designéra Jaroslava Štolby s názvem Vzhůru ke hvězdám. A teď jdeme na pozdravy od vzácných hostů. Na úvod Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl a hlavně všechny diváky dnešních českých ohňostrojů na přehradě a chtěl bych popřát hlavně dětem, aby si to užili, protože to je vlastně před prázdninami, je to takový start na jejich prázdniny a oslava toho, jak zvládli ten školní rok, tak si to prostě užijte.
2: Good evening to all Radio Krokodýl listeners and especially to all the viewers of today's fireworks from Czech Realization Team at the Brno Dam. And because it is organized at the start of summer the holidays, I would like to wish especially children to enjoy it. Please take the event as a gift for your school year study results. So please enjoy it. Jan Grolich, Governor of South Moravian Region.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Už za malou chvíli nás čeká nad hladinou brněnské přehrady první světelný efekt, který nám oznámí 10 minut do začátku. Jste připraveni? Budeme pomaličku lejstě odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1.

0: so I continued to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: A teď už nás pozdraví Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
3: Dobrý večer, moje milé Brno. Krásný sobotní večer všem, teď především vám kolem brněnské přehrady a na vlnách krokodýlu. Město Brno už 29 let vstupuje do letního období festivalem RegioJet Ignis Brunensis a také už popáté se světelnými Ignis Drone Show. A letos festivalem také zahajujeme letní prázdniny. Proto moc zdravím všechny děti a školáky i jejich rodiče. Užijte si společně příjemné chvíle plné radosti. Za několik okamžiků večerní hladinu našeho brněnského moře osvětlí první soutěžní ohňostroj českých ohňostrojců Flash Barrandov. Na přehradě se znovu setkáme při fascinující show příští středu se švýcarskými a potom ještě v sobotu s finskými ohňostrojci. Užijte si festival zábavy Ignis Brunensis a hlavně další krásné chvíle v našem Brně. Pěkný večer.
4: Good evening, my dear Brno fellow citizens. I wish you a beautiful Saturday evening on the waves of Brno Dam and Radio Crocodile. In the past 29 years, each year the city of Brno has entered the summer season with the RegioJet Ignis Brunensis Festival. And for the fifth time with the drone light show Ignis Drone Show. This year we are also starting the summer holidays with the festival. So let me greet the children of all ages with their parents among the visitors. Please enjoy these pleasant moments together. In a few minutes, the evening water surface of the Brno Dam will be illuminated by the first competition fireworks by Czech artists from the Flash Barrandov team. We will meet again here at the dam for a fascinating show next Wednesday with the Swiss firework artists, and then on Saturday the show of the artists from Finland will follow. Enjoy the Ignis Brunensis Festival and of course other beautiful moments in our Brno as well. Have a nice evening. Markéta Vaňková, mayor of the statutory city of Brno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Napětí pomalu stoupá. Doufám, že jste si užili dronovou show. No a teď nás čeká ohňostroj Česka. V rámci světové přehlídky je RegioJet Ignis Brunensis. Zdravíme na Brněnskou přehradu a budeme odpočítávat 5 minut do začátku. Čeká nás druhý světelný efekt, který nám oznámí 5 minut do začátku ohňostrojné show. Jdeme odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 5 minut do začátku.
0: Teď pro posluchače Krokodýla a všechny diváky RegioJet Ignis Brunensis ohňostrojní pozdrav vám všem na Brněnské přehradě. Jaroslav Štolba, designér Flashbarandov SFX Česko.
2: Dobrý večer vám všem. Hvězdy nám tradičně symbolizují minulost i budoucnost. Vzhlížíme k nim, sdělujeme jim svá přání a hledáme v nich odpovědi na otázky, jejichž naplnění je nejisté, závislé na náhodě, či je předurčeno osudem? Tak tedy vzhůru do kopce, vzhůru ke hvězdám a rozhledněme se. Za celou firmu Flash Barandov vám přeji krásný večer a příznivý směr větru.
3: Good evening everyone. The stars are our traditional symbol of the future and the past. We are look at them, tell them our wishes, searching answers for the questions there, although the answers remain open, the reality being what it is, a mixture of random and predictable events written in our fate. So let's run up that hill, up to the stars, and take a look around. On behalf of our company Flash Barandov, I am wishing you beautiful evening and favorable wind direction. Jaroslav Štolba, designer to Flash Barandov SFX Czech Republic.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: A teď už nad hladinou brněnské přehrady čekáme třetí světelný efekt, který nám oznámí 2 minuty do začátku ohňostroje Česka. Připravte se, budeme odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď.
2: Je sobota 27. června, jste s Krokodýlem a máme 2 minuty do prvního soutěžního ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis 2026 na brněnské přehradě. A je dnes také jubilejní 150. ohňostroj v historii Ignisu. Po dnešním úvodu se potkáme znovu na přehradě ve středu 1. července na ohňostroji švýcarského týmu Sužib. Příští sobotu 4. července finále a opět dvojitá porce zábavy. S dronovou show a samozřejmě také s ohňostrojem. Konkrétně za týden tady na přehradě Joho Pairos Finska.

0: Dámy a pánové, milé děti, čeká nás ohňostroj Flash Barrandov SFX nad Brněnskou přehradou s hudbou z rádia Krokodýl 103 FM, pyromuzikál Vzhůru ke hvězdám, 150. show v historii Ignisu. Přejeme vám za celý tým organizátorů a rádia Krokodýl příjemnou zábavu. Zazní znělka RegioJet Ignis Brunensis, následně zvony z katedrály svatého Petra a Pavla, potom odpočet a show Vzhůru ke hvězdám. Dámy a pánové, milé děti, prosíme, povstaňte, za malou chvíli zazní hymna České republiky.
1: Ladies and gentlemen, dear children, please rise for the national anthem of the Czech Republic.

0: je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Užili jste si letošní první soutěžní a historicky už 150. ohňostroj světové přehlídky uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Dnes Flash Barrandov SFX Česko. Dejte nám vědět, jak se vám ohňostroj líbil na Facebooku Ignis Brunensis Official a Facebooku Rádia Krokodýl. Hlasuj a vyhraj jízdenky od RegioJetu. Světová přehlídka RegioJet Ignis Brunensis pokračuje. Po dnešním úvodu se potkáme znovu na přehradě ve středu 1. července na ohňostroji švýcarského týmu Sužip s názvem Záhada paradoxu. Příští sobotu, 4. července, finále na přehradě a opět dvojitá porce zábavy. Dronová show, zrození života a samozřejmě ohňostroj Joho Pairos Finska. Kivadlo světla a ticha. A nezapomeňte, že jsou programy připravené i mimo dny ohňostrojů a dronů. V pondělí 29. června a v úterý 30. června si můžete na přehradě užít třeba léto na Príglu.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.
1: Zdravíme na brněnskou přehradu, teď už vám hrajeme Na cestu pěkně domů. Tak zahrajeme taky pro Julii, Fildovi, Alči, Brunovi a Zuzce a Kristiánovi. Tak zdravíme i Martina a vás všechny, co jedete z brněnské přehrady pěkně domů. Krokodýl.

0: Pedro, tak na rozjezd brněnských ohňostrojů, no a taky samozřejmě z dronové show vám Ray Krokodýl.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Zapomeňte hlasovat, jak se vám líbil ohňostroje na Facebooku. Ignis Brunensis Official a taky na Facebooku Rádia Krokodýl. Soutěžíme o jízdenky od RegioJetu a teď už jdeme na brněnskou přehradu. Přímo z místa se nám hlásí i městská policie Brno. Jejich mluvčí Jakub Ghanem na telefonu. Jakube, přejeme pěkný večer, tak jak to tam vypadá, jaké máte doporučení z vaší strany?
2: Hezký pozdní večer v Bystrce. Dnes přišla na přehradu opravdu početná návštěva a parkovalo tady velké množství aut a proto se obracíme primárně na řidiče. Měli by totiž mít na paměti, že přednost mají jako vždy pěší. Prosíme tedy o trpělivost a ve chvíli, kdy se dá doprava do pohybu, taky o velkou opatrnost nejenom přímo u přehrady, ale také v jejím širším okolí. Řidiči parkující na staré dálnici by neměli zapomenout na to, že je nutné ji opustit nejpozději o půlnoci, později se budou auta kvůli bezpečnosti provozu odtahovat. Prosím, respektujte pokyny hlídek městské i státní policie, protože mají podrobné informace o aktuální situaci a podle nich usměrňují provoz. Kromě jiného vám to může ušetřit hodně času i stresu. Děkuji a za městskou policii přeji dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Moc děkujeme za brněnské strážníky, mluvčí Jakub Ghanem, Krokodýláci. My vám hrajeme na cestu z ohňostrojů.

0: Biojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Zdravíme i na brněnskou přehradu. Užili jste si ohňostroje a taky dronovou show. Biojet Ignis Brunensis s hudbou z rádia Krokodýl. No a pojďme taky přímo na místo. V terénu je taky David Chaloupka, mluvčí policie České republiky Brno. Zdravíme.
2: Dobrý večer všem posluchačům rádia Krokodýl. Po krásném ohňostroji se znovu hlásím s dopravními informacemi. Řidiči, kteří budou odjíždět ze staré dálnice, ale i z dalších parkovacích ploch, se budou muset obrnit trpělivostí. Zaparkovaných vozidel je opravdu hodně a tak je potřeba počítat se zpožděním a s kolonami. Maximální plynulostí dosáhnete tím, pokud budete poslouchat pokynů policistů a strážníků, kteří se vás snaží navést na nejrychlejší odjezdové trasy. Připomínám, že parkování na staré dálnici je možné pouze do půlnoci. Po půlnoci už vaše zaparkovaná auta mohou být odtažena. Přeji všem šťastný návrat do domovů, příjemnou noc a někdy příště zase naslyšenou.
1: Moc děkujeme, David Chaloupka, policie České republiky Brno. Zdravíme na brněnskou přehradu.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Zdravíme všechny, co teďka vyrážíte z brněnské přehrady pěkně domů. Na cestu vám hraje Krokodýl a odveze vás dopravní podnik města Brna. Na telefonní lince je Jan Seitel z dopravního podniku. Zdravíme, pěkný večer, Honzo. Jak to tam vypadá?
2: Dobrý večer všem. Tak teď začal takový ten hektický odvoz, takže my vypravujeme vždycky soupravy po dvou z zastávky představiště. To je ta naše centrální zastávka, odkud hlavně odvážíme cestující návštěvníky festivalu na Přehradě. Řadíme tady tramvajové linky P1 a 1 k hlavnímu nádraží a tramvajové linky 3 a P9 na Českou a pak dále stará osada Lesná. Dole od zoologické zahrady bude navazovat autobus linky 50 do Kohoutovic Kamenného vrchu a projede Bohunice Starý Lískovec až do Komárova a trolejbus linky 30 navazuje na zastávce Podlesí. Na zastávce Podlesí navazují trolejbusy linky 30. Nemusíte úplně spěchat, budeme tady na vás čekat přibližně do 12:15, maximálně do 12:30, takže průběžně přicházejte, ať nemáme takové nárazové špičky, ale zase neotálejte, po té 12:30 už pojede jenom pár nočních rozjezdů, takže pokud chcete jet komfortně tramvajemi, tak přijďte nejpozději do té 12:30. Děkuju.
1: Moc děkujeme, dopravní podniky města Brna. Jan Seitel, hrajeme na cestu z Přehrady.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Eurojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Zapomeňte hlasovat, jak se vám líbilo ohňostroje na Facebooku Ignis Brunensis Official a taky na Facebooku Rádia Krokodýl. Soutěžíme o jízdenky od Regiojetu a teď už jdeme na brněnskou přehradu. Přímo z místa se nám hlásí i městská policie Brno. Jejich mluvčí Jakub Ghanem na telefonu. Jakube, přejeme pěkný večer, tak jak to tam vypadá? Jaké máte doporučení z vaší strany?
2: Hezký pozdní večer v Bystrce. Dnes přišla na přehradu opravdu početná návštěva a parkovalo tady velké množství aut a proto se obracíme primárně na řidiče. Měli by totiž mít na paměti, že přednost mají jako vždy pěší. Prosíme tady o trpělivost a ve chvíli, kdy se dá doprava do pohybu, taky o velkou opatrnost nejenom přímo u přehrady, ale také v jejím širším okolí. Řidiči parkující na staré dálnici by neměli zapomenout na to, že je nutné ji opustit nejpozději o půlnoci. Později se budou auta kvůli bezpečnosti provozu odtahovat. Prosím, respektujte pokyny hlídek městské i státní policie, protože mají podrobné informace o aktuální situaci a podle nich usměrňují provoz. Kromě jiného vám to může ušetřit hodně času i stresu. Děkuji a za městskou policii přeji dobrou noc a šťastnou cestu domů.
1: Moc děkujeme za brněnské strážníky, mluvčí Jakub Ghanem. Krokodýláci, my vám hrajeme na cestu s ohňostrojů.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Pěkný večer na celé Brno, celou Jižní Moravou. Zdravíme i na brněnskou přehradu. Užili jste si ohňostroje a taky dronovou show. Na Regio Jet Ignis Brunensis s hudbou z rádia Krokodýl. No a pojďme taky přímo na místo. V terénu je taky David Chaloupka, mluvčí policie České republiky Brno. Zdravíme.
2: Dobrý večer všem posluchačům rádia Krokodýl. Po krásném ohňostroji se znovu hlásím s dopravními informacemi. Řidiči, kteří budou odjíždět ze staré dálnice, ale i z dalších parkovacích ploch, se budou muset obrnit trpělivostí. Zaparkovaných vozidel je opravdu hodně a tak je potřeba počítat se zpožděním a s kolonami. Maximální plynulostí dosáhnete tím, pokud budete poslouchat pokynů policistů a strážníků, kteří se vás snaží navést na nejrychlejší odjezdové trasy. Připomínám, že parkování na staré dálnici je možné pouze do půlnoci. Po půlnoci už vaše zaparkovaná auta mohou být odtažena. Přeji všem šťastný návrat do domovů, příjemnou noc a někdy příště zase naslyšenou.
1: Moc děkujeme, David Chaloupka, policie České republiky Brno. Zdravíme na brněnskou přehradu.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl. Ty největší megahity pro sobotní noc vám mixuje Jirka Wiener.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

punto. Kvůli nízké porodnosti se u nás upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by pak zhruba do poloviny příštího desetiletí mělo přibýt asi 9500 lůžek následné péče. Změnit by se na ně mohla lůžka akutní. Tak to vidí teď nově. My už zdravíme do všech zdravotnických zařízení tady u nás na jihu Moravy i na Vysočině a posíláme tam další hit z Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Riziko kožních nádorů je vyšší u každého pátého testovaného Čecha. A tak i na to se podíváme tady u nás na Krokodýlu. Podle analýzy výsledků DNA testů ukázala, že přibližně každý pátý testovaný člověk má zvýšenou genetickou predispozici ke vzniku kožních nádorů. Z dat zároveň vyplývá, že s rostoucím povědomím lidé o zdravotních rizicích současně více dbají samozřejmě na sebe a také na svoje zdraví. A tak doufám, že budete nějakým způsobem hledat ty správné opalovací přípravky, kde výrazně roste také i od vás zájem o produkty s ochranným faktorem 50 a výš. Tak opatrně, pohodovou letní atmosféru vám přejeme a teď si užívejte hit za hitem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.